hlavou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo bohá.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trout. Kdo ví, až se dovím, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost,

0: Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebál se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
5: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozsunujte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru. Něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021. A tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla.

0: je víno.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 zkompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík. A zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

Čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: kojoti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Pro Kycanskou ulici v Plzni dnes překlene 116 metrů dlouhá lávka. S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Hokejisté Plzně prohráli v Olomouci 2-3 v prodloužení. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, postupně místy až oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkné sobotní ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Nová lávka překlene dnes Rokycanskou ulici v Plzni. Práce začnou ráno a budou pokračovat během celého dne. Město o tom informuje na svých webových stránkách. Provoz po Rokycanské bude v úseku od řeky až ke křížení s Masarykovou třídou sveden vždy do jednoho dvojpruhu s obousměrným provozem. Uzavřená je ráno část Rokycanské ve směru z centra Plzně. Kamiony se 4 díly míří do Plzně z Prahy jako nadměrný náklad. Lávka bude dlouhá 116 metrů a 3,5 metru široká. Blovice dokončili úpravu bytového domu Americká 88. Nová je střešní krytina a taky střešní okna. Jak uvádí město na svém webu, jedná se o rekordní investici do bytového fondu za několik posledních let.
2: Nevyhovující asfaltové šindele nahradila plechová krtina s dlouhou životností. Součástí akce byla taky výměna střešních oken, kdy ta stará nahradila nová s izolačním trojsklem. Střecha má i nový hromosvod a záchytný systém. Za všechny práce město zaplatilo ze svého rozpočtu 5 milionů korun. Z Blovic Jan Markup, Český rozhlas.
0: Sezona respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
3: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
4: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
3: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumonii.

0: pneumokokovým infekcím.
1: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
0: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté HC Škoda Plzeň ve druhém extraligovém kole prohráli v Olomouci 2-3 v prodloužení. Po dvou třetinách přitom po gólech Adama Měchury a Michala Teplého vedli 2-0. Už dnes západu Češi předehrají třetí kolo na ledě Třince. O náročném programu, ale i ušetřených kilometrech mluví plzeňský asistent trenéra Václav Pletka.
3: Kluci se s tím museli jenom prostě popasovat a je to náročný, ale tady to není špatný, jakože člověk vlastně jede sem a přejede do Třince a nemusí zase kolt teďka, když ta dálnice no, Brna, to je šílený. A když by zase musel zpátky a zase sem pak, a tak je dobrý, že to vlastně sjedeme takhle v kuse. No.
2: Duel začne v 18 hodin. Počasí. Dnes bude zpočátku většinou jasno nebo skoro jasno, místy mlhy hlavně na Plzeňsku nebo Tachovsku. Během odpoledne postupně až oblačno, teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Plzni počítejte s uzavírkou ulice pod Vinicemi. Ulice je jednosměrná ve směru centrum Radčice. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, tady je Český rozhlas Plzeň, dnes je sobota 19. září 2026 a při pohledu do kalendáře má svátek Vita, tak přejeme tedy vše nejlepší. V Západočeském muzeu Plzně najdete městskou zbrojnici, expozice seznamuje nejenom s vojenskými dějinami a více vám o tomto povíme už za několik málo minut. Teď je tady Michal David.
4: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: V Západočeském muzeu v Plzni najdete městskou zbrojnici. Expozice seznamuje nejenom s vojenskými dějinami Plzně, ale i s vývojem opevnění města, které bylo od poloviny 19. století postupně bouráno. V muzeu natáčela kolegyně Anděla Blašková.
2: Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovaná zbrojnice v České republice, tak je to pravda?
3: Je to pravda a pokud hovoříme o městské zbrojnici, tak je to jediná a největší městská zbrojnice i ve světovém měřítku, protože existuje po Evropě řada zbrojnic, které jsou třeba větší, jako například ve Štýru, ovšem zbraně do nich byly svezeny z různých míst a není to městská zbrojnice. Tady u nás v Plzni, díky jistému patriotismu a díky péči nejprve města Plzně a později Západočeského muzea v Plzni, se dochovala původní zbrojnice, původní zbraně palné i plátová zbroj, které sloužily při obraně města. Takže máme tady zbraně, které bránily Plzeň před husity a ubránily, a máme tady i zbraně, které bránily Plzeň před vojsky Petra Arnošta z Mansfeldu na počátku 30. války a neubránily.
2: Říká kurátor sbírky plzeňské městské zbrojnice Jan Balcar. V jakém roce zbrojnice vznikla a kdo ji založil? Na to odpoví emeritní ředitel Západočeského muzea v Plzni František Frýda.
4: Zbrojnici založil jako jednu z posledních městských zbrojnic krála císař Karel IV. V roce 1363. Je to v podstatě poslední z městských zbrojnic, které založil. A měla sloužit k podpoře jeho vlády, k podpoře královského vojska v případě nebezpečí a jako tak, jako středověké město bylo oporou v podstatě královské moci, tak i ta zbrojnice byla nutná k obraně toho města.
2: K prohlédnutí je tady také sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů.
3: Jsou tady celkem 4 kamenné portály, které pochází z domů, které původně stály na plzeňském náměstí a byly zbořeny v rámci pronikavého rozvoje města na přelomu 19. a 20. století. Portály jsou úžasným způsobem zpracované, léta byly uskladněny jaksi mimo muzeum, protože tady původně v těchto prostorách byly skladovací prostory a když jaksi péčí pana emeritního ředitele Frýdy se tady začala budovat expozice plzeňské městské zbrojnice, tak byly využity tyto portály k oddělení jednotlivých místností zbrojnice a dělají tady velikou parádu.
2: My jsme sešli o patro níž a tady se nachází panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně.
3: Tady se dostáváme na úplný začátek 30. války, kdy město Plzeň oblehla vojska Petra Arnošta z Mansfeldu. A vzhledem k tomu, že oproti husitským válkám ta technika značně pokročila a že také Plzeň trochu zaspala, tak byli vybaveni poměrně účinnými děly a do města se nám prostříleli. Takže první dobytí Plzně bylo v roce 1618 hrabětem Petrem Arnoštem z Mansfeldu.
4: Já bych ještě dodal k tomu, že je to zobrazení právě dobytí Plzně a průniku v těchto místech, to znamená u františkánského kláštera. A to v místech, kde stála bašta Kruhová, kterou dobili, a zde jsou její základy, protože na hradbách a na této baště bylo postaveno v roce 1900 muzeum a v základech jsme objevili zbytky této bašty, proto byla renovována, protože to je bašta, která byla postavena hned někdy v počátku 14. století, patří tedy k nejstaršímu opevnění města Plzně. Protože byl třeba tento prostor nějak využít, tak zde vznikla tato iluzorní malba, která právě připomíná první dobytí Plzně v těchto místech u františkánského kláštera.
1: s emeritním ředitelem Západočeského muzea v Plzni Františkem Frídou a kurátorem sbírky Plzeňské městské zbrojnice Janem Balcarem mluvila kolegyně Anděla Blašková. Městskou zbrojnici si můžete prohlédnout v otevírací době muzea, tedy kromě pondělí, denně vždy od 10 do 18 hodin.
0: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A dnes bude zpočátku většinou jasno nebo skoro jasno, místy mlhy hlavně na Plzeňsku nebo Tachovsku, během odpoledne postupně až oblačno a teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná. Horečka, zimnice, celková slabost a zarudnutí většinou v oblasti berce na noze. To jsou typické příznaky nemoci jménem růže. Dobře na ně zabírá léčba penicilinem. Nemoc se ale nesmí podcenit. Stav pacienta se totiž může rychle zhoršit a víc se dozvíte už za chvíli.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu? Jsi mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Skoro 4000 pacientů onemocněli podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku růží. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí pomocí antibiotik. Nesmí se ale podcenit, může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velmi rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se změnila v silnou horečku, zimnici.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec. Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarudnutí objevila také na noze.
1: Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to z počátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady pacienti, kteří neustále by měli ataky a je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
4: Po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten depotní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 88-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
2: Pan Jiří má na ruce kanilu, takže dostává teda antibiotickou léčbu.
4: Tím, jak to způsobuje nejčastěji pyogenní streptokok, který je dobře citlivý na penicilín, tak můžeme dávat úzkospektrovou terapii právě penicilínem, která je dobře snášená a i u našeho pacienta tam žádné komplikace té terapie nejsou.
2: Ne každý pacient s růží, ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: K té infekci dochází tak, že vlastně při drobném poranění, nebo případně když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nehtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Právě u starších lidí a při opakovaných infekcích můžou podle lékařů celkové příznaky chybět a nemoc se projeví jen zarudlou kůží. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nová lávka překlene dnes Rokycanskou ulici v Plzni. Práce začnou hned ráno. Město o tom informuje na svém webu. Provoz po Rokycanské bude v úseku od řeky až ke křížení s Masarykovou třídou sveden vždy do jednoho dvojpruhu s obousměrným provozem. Ráno se uzavře i část Rokycanské ve směru z centra. Lávka bude po osazení měřit 116 metrů. Po Střekově na Domažlicku se dnes koná už 13. ročník traktoriády, a to u váhy farmy Postřekov od 10 hodin. V 11:30 vyjede spanilá jízda obcí. Součástí akce je podle organizátorů i vyhodnocení nejhezčího traktoru, dětský závod na vlastních strojích a dovednostní závody traktorů. Dnes a zítra se můžou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody. Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí. Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech je už mohly vidět školní skupiny. Hokejisté Plzně ve druhém kole Tipsport Extraligy prohráli v Olomouci 2-3 v prodloužení. Tenista Jiří Lehečka srovnal stav Davis Cupového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menšíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Sheltona 2x6-4. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku většinou jasno nebo skoro jasno, místy mlhy. Postupně během odpoledne až oblačno. Teploty 20 až 23 na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Gdyni na Domažlicku je uzavřena ulice Na Hájovně směrem na Němčice z důvodu konání sportovní akce. Objížďka je obousměrná přes Nový dvůr a Oprechtice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu hodin, Českého rozhlasu Plzeň na hodinách 5 hodin a 23 minut. A co vám nabídneme dál? Třeba rubriku Úsměv prosím, a Miroslav Donutil bude vyprávět o Frantovi Kocourkovi. Teď je tady Elán a také přání dobrého rána s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali, zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lam, Železo, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ješívá na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozni, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty posloch je, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: A čekejte zpočátku většinou jasno nebo skoro jasno, místy mlhy hlavně na Plzeňsku nebo Tachovsku, během odpoledne postupně až oblačno a teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná. A po Ivetě Bartošové vám nabídneme tipy pro volný čas.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: A ty přinášíme v 5 hodin a 51 minut. Měšťanská beseda v Plzni láká na české snímky. Nejprve to bude dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály. Snímek o výtvarníkovi, performerovi a hudebníkovi začíná ve 14 hodin a 15 minut. Od 16 hodin a 15 minut bude dále uveden dokument Bára Vasikova. A v 18 hodin a 30 minut diváci uvidí český film Léčivé účinky sebeklamu. Od 14 hodin proběhne v kostele na nebevzetí Panny Marie v Přešticích přednáška o osobnosti Kyliana Ignáce Dientzenhofera. Bělská pouť v Bělé nad Radbuzou láká mimo jiné od 15 hodin na skupinu Kex, na Michala Hrůzu a od 8 večer na pouťovou zábavu do kulturního domu, kde vystoupí i Stanislav Hložek se svými hity. Výzdárně světce u Tachova vystoupí od 19 hodin Monika Absolonová. A kulturní dům Mrákov láká od 20 hodin a 30 minut na Odysseu. V plzeňském pivovaru se koná Gambrinus Rockfest, který nabídne 4 koncerty rockových kapel. 18 hodin například skupinu Totální nasazení. Dnes a zítra můžete ve vodním hamru v Dobříby vidět technologii našich předků svářkovkou ocel kovanou v pokusných taveb. Akce probíhá po oba dny od 9 do 17 hodin. V plzeňském amfiteátru se bude vzpomínat na slavný folkový festival Porta. Z kapel diváci uslyší například Hoptorp, Roberta Křesťana a Druhou trávu. Akce začíná ve 13 hodin. A v lokalitě Velcí u Jinců probíhá od 10 do 15 hodin a 30 minut brdské stromsázení. Se 13. dělostřeleckým plukem na programu je třeba prezentace loveckých psů, ukázka tábení zvěře a také historie Brd. Tolik tedy dnešní tipy, my vám přijeme příjemnou zábavu.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda. S provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Úřady musejí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Historické i současné traktory se představí v Postřekově na Domažlicku na tradiční traktoriádě. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, postupně místy až oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. V Postřekově na Domažlicku dnes pořádají traktoriádu. 13. ročník se uskuteční u váhy farmy Postřekov. Od 10 hodin si tam budou moct zájemci prohlížet vystavenou techniku. V 11:30 začne spanilá jízda obcí. Součástí akce je vyhodnocení nejhezčího traktoru, dětský závod na vlastních strojích a dovednostní závody traktorů, říká Jan Malcer.
2: Jsou tam stroje samozřejmě od těch asi nejstarších po ty nejmodernější a pak přes Postřekov ta veškerá technika jede se pochlubit postřekovským, aby věděli, kdo co má krásného a kdo co má novýho a nebo starýho. Samozřejmě, že tam většinou bývají hrácká kací a takový ty atrakce pro děti.
1: V Tachově pokračují jednání o nové střední škole, která vznikne poblíž památníku Mohyla a přesune se tam současná průmyslová škola ze Svědců. Stavbu připravuje kraj s městem Tachov a s podporou místních zaměstnavatelů. Podle Jaroslavy Havlíčkové z krajského odboru školství se už jednalo také o nabízených oborech. Cílem je zachovat obory technické, ale přidat třeba i obor sociální činnost.
3: Dokonce počítáme s tím, že by kromě střední školy tam byla i vyšší odborná škola, byla by tam prostupnost vzdělávání, že ta příležitost prostě získat vzdělání i v té vyšší odborné škole by byla prostě obrovskou příležitostí pro celý region, jenom pro Tachov.
1: Stavba má začít nejdříve v roce 2029. Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze 3. stupně na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou v dopoledních hodinách zjišťovat vyšetřovatelé.
0: Sport.

0: Hokejisté HC Škoda Plzeň ve druhém extraligovém kole prohráli v Olomouci 2-3 v prodloužení. Dnes v 18 hodin Plzeň předehrává zápas třetího kola v Třinci. V dalších zápasech druhého kola Třinec na svém ledě zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Kladno porazilo pražskou Spartu 3-2 po nájezdech. Hradec Králové prohrál s Českými Budějovicemi 0-2, Litvínov s Pardubicemi 1-3 a Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku většinou jasno nebo skoro jasno, místy mlhy hlavně na Plzeňsku nebo Tachovsku. Během odpoledne postupně až oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni počítejte s omezením dopravy v Rokycanské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá z důvodu instalace lávky pro pěší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň pokračuje i po 6. hodině. Už za několik minut vám prozradíme, kdo má dnes svátek. A z interpretů nabídneme Olympik a také Helenu Vondráčkové. A i nadále vám přejeme příjemné vstávání v naší společnosti.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.
3: Vás přešla doba zkoušet a prázdnin je to čas.

Olympik v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň, 6 hodin a 10 minut. Dnes má svátek Zita, jméno je spojeno s několika výkladovými teoriemi, které jménu přisuzují nejčastěji italský nebo perský původ. Nejužívanější teorie jméno spojuje s významem Zita, nebo také Cita z italského nářečí. Překládá se pak jako mladé děvče. Stejný význam má slovo Zita i v perštině. Může se však jednat také o zkráceninu italského jména Felicita s významem štěstí nebo úspěch. A dnes oslavuje 1574 nositelek jména Zita. Jedná se tedy o 186. nejčastější jméno dle jméné statistiky. A my z Českého rozhlasu Plzeň přejeme oslavenkyním vše nejlepší a posíláme písničku. Tady je Jennifer Rush.

0: počasí.
1: Dnes bude zpočátku většinou jasno nebo skoro jasno, místy mlhy hlavně na Plzeňsku nebo Tachovsku, během odpoledne postupně až oblačno a teploty 20 až 23 na horách do 19 stupňů Celsia. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr a rostlinové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Hokejisté Olomouce ve druhém extraligovém kole ještě ve 49. minutě prohrávali s Plzní 0-2, přesto ještě zápas dokázali otočit a vyhrát 3-2 v prodloužení i díky jednomu kurioznímu momentu a více už za několik minut.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: blízku.
1: To byl David Dale v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň. A teď už ke sportu. Olomoučtí hokejisté ve druhém kole Tip Sport Extraligy zaznamenali první výhru, když porazili Plzeň 3-2 v prodloužení. Ještě ve 49. minutě přitom prohrávali 0-2 a Západočeši je dobrým pohybem a držením puku drželi zkrátka. O to více je mohla olomoucká otočka mrzet.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Prostě ten závěr musíme sehrát líp a měli jsme vyhraný zápas. Olomouc dala na 2-2 a pak to, co se stalo ve prodloužení, prostě rozhodčí je součást hry a zakupli jsme, no, ztratili jsme Kotouč a Olomouc jela samostatný nájezd a dala ho. No, takže to prostě rozhodčí je jenom součást hry a to se stane asi. No.
1: Vrátil se asistent trenéra Plzně Václav Pletka k momentu, který za stavu 2-2 v prodloužení přisoudil bonusový bod Olomouci. Bek Kristián Srubenc couval z útočného pásma s pukem podél mantinelu. Všiml si za sebou stojícího čárového sudího Michala Axmana, zakopl o něj a upadl. A rázem jel jeho soupeř, domácí obránce Tomáš Černý, sám na bránu.
2: Je opravdu štěstí a my jsme to využili.
3: Černok jako v vozovkách napadal jejich beka a najednou ten někam zmizel, jo, a najednou jel sám.
4: On tam zakopl rozhodčího a já jsem prostě jel, no. Ale my jsme jako kdyby nějak jeden na jednoho tam se dostali do pásma a on vyplaval nahoru, jak couval, tak vlastně zakopl a už jsem tam jel sám.
1: Popisoval je nakonec rozhodující moment olomoucký trenér Petr Svoboda a sám autor vítězné branky Tomáš Černý. Ten má na kontě takřka 300 extraligových startů, ve kterých ale zaznamenal jen 8 branek. A zřídka, kdy se jako defenzivní zadák dostane v zápase do samostatného úniku, natož aby z něj dal gól. Na jeho chladnokrevné exekuci to ale nebylo znát. Nekompromisní rána na lapačku a pak už jen vítězná radost z cenného obratu.
4: Člověk asi na to nemyslí, jako to tak prostě přišlo, že automaticky, nemyslel jsem na to, jako, že zrovna jedu já sám, to tak vyplynulo, takže říkal jsem si, že nesmím jenom, jako, jak jsem viděl, že tam stát, tak jsem nechtěl vystřelit, že kdybych to nevypadal úplně blbě, že jako lepší je něco vymyslet. Vymyslel jsem to takhle, no. Pokud jenom byli oslavy, jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu a rozhodnout to, ale v neděli jdem znova.
1: V neděli jede Olomouc do Českých Budějovic, kde se střetne s týmem svého ještě loňského kouče Roberta Petrovického. Plzeň naopak v rámci moravskoslezského tripu už dnes hraje na půdě Třince. Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Tolik tedy sportovní příspěvek a na dnešní podvečer jsme pro vás připravili povídku Fricek z knihy Dalibora Fundy, Poslední promítač ze Sudet. K jejímu napsání autora částečně inspirovaly příběhy jeho vlastní rodiny. Povídky jsou situované do západočeského pohraničí v klidné době 30. a 40. let minulého století. Jejich hrdinové jsou obyčejní lidé, žijící navzdory dobovým národnostním i politickým konfliktům svůj obyčejný život. Poslouchejte tedy dnes povídku na sobotu po 18. hodině.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli. Nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Rokycanech dnes pokračují městské slavnosti setkání pod Rokycanskou věží. Město Rokycany o tom informuje na svém webu, kde je i podrobný program. Lidé mohou navštívit věž kostela a připravená je soutěž v elektronických šipkách. Kvůli slavnostem je omezené parkování v centru. Poutní slavnost dnes chystá obnovená šumavská kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích u Hartmanic. Od 14 hodin se uskuteční i bohoslužba. Za minulého režimu zbořenou kapli před několika lety obnovil Jakub Vinčálek se svojí rodinou. Jak uvedl, součástí dnešní akce bude i žehnání novým skleněným andělům. Víkendová rally Pačejov rozhodne o letošním mistrovi České republiky v rally. Připravených je 12 rychlostních zkoušek v okolí Horažďovic. Do závodu se zapojí více než stovka posádek. Organizátoři upozorňují na omezení během rally. Konkrétní místa a omezení jsou uvedena na webu akce. Vedení ministerstva životního prostředí se v pondělí sejde se zástupci dotčených obcí kvůli kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Potvrdila to mluvčí úřadu Jana Šilerová. Ministerstvo obrany už ve středu informovalo, že armáda zahájila ženýní a chemický průzkum, nasadila 20 vojáků a speciální techniku. Areál nepřetržitě hlídá policie. Hokejisté Plzně ve druhém kole Tipsport Extraligy prohráli v Olomouci 2-3 v prodloužení. Tenista Jiří Lehečka srovnal stav Davis Cupového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menšíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Sheltona 2x6-4. A dnešní počasí zpočátku bude většinou skoro jasno, ráno místy mlhy, během odpoledne oblačnosti přibyde. Teploty 20 až 23 na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzni počítejte s omezením dopravy v Rokycanské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá z důvodu instalace lávky pro pěší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik krátké ranní zprávy, posloucháte náš ranní program Rádia vašeho kraje a ani dnes nevynecháme dětskou anketu Ahoj rádio. Zeptáme se, jak vypadá člověk, který má mořskou nemoc. Tak na odpovědi si počkejte, teď je tady Ilona Čáková. Když zbývá pár slov a také přání dobrého rána.

0: Jak vypadá člověk, který má mořskou nemoc?
1: Že si dlouho ve vodě.
2: Hodně kouká na vodu a začíná být zelený.
3: Má zelený vlasy.
4: Jemu je špatně.
5: Je spálený.
6: Že je bílej jako stěna.
7: Má zelený obličej a blblnko.
8: Vypadá jako ryba.
9: Vypadá, že je vodník.
10: A

0: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
1: Počasí.
0: A teď už počasí, dnes ve zpočátku většinou jasno nebo skoro jasno, místy mlhy hlavně na Plzeňsku nebo Tachovsku, během odpoledne postupně až oblačno a teploty až 23 stupňů, na horách do 19 stupňů Celsia. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a bio zátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: lásky nás tří.
1: Tak to byl Divoký Bill s písní Malování 6 hodin a téměř 47 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
4: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
3: Kdo je ovládá?
4: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat. A zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
3: Co takový dron všechno umí?
4: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
3: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
4: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: A zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Petr Spálený v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň s písní Dlouho, dlouho spím. Já věřím, že vy už nespíte, protože posloucháte Český rozhlas Plzeň. Ale pojďme k další pozvánce na naše tentokrát noční vysílání, tedy na noční linku mezi 23. a 1. hodinou raní. Některá zvířata projdou naším životem a zanechají v něm stopu. Některá, která nezmizí ani po mnoha letech. Pes, který nás každý den vítal u dveří, kočka, která přesně poznala naši náladu, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně jiný zvířecí kamarád, se kterým jsme prožili kus života. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete vy? Čím byl výjimečný, co jste spolu zažili a jak se vlastně dostal do vašeho života? Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do dnešní noční linky, která začíná tradičně ve 23 hodin.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Jeřáb dnes usadí na Tropicánskou ulici v Plzni novou ocelovou lávku. Instalace po celý den omezí dopravu. Hudební vystoupení i dílničky pro děti nabídne Dožínková pouť v Kotíkově na Plzeňsku. Dnes bude ráno a dopoledne většinou skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobré sobotní ráno přeje u zpráv Petra Broučková. S dopravním omezením musí dnes po celý den počítat řidiči na Rokycanské ulici v Plzni. Důvodem je instalace nové ocelové lávky pro pěší a cyklisty, která ulici překlene. Lávku složenou z několika dílů umístí nadvozovku Kolový jeřáb. Mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková popsala, jak přesně instalace dopravu na Rokycanské omezí.
3: Provoz po Rokycanské bude dnes v úseku od řeky až ke křížení s Masarykovou třídou sveden vždy do jednoho jízdního dvojpruhu. Tam bude obousměrný provoz. Nejdříve bude uzavřena část Rokycanské ve směru z centra Plzně, poté zřejmě odpoledne bude uzavřena Rokycanská ve směru do centra.
2: I po instalaci samotné lávky bude stavba pokračovat. Doprava proto bude i dál v tomto místě vedena pouze jedním pruhem. Práce skončí do konce roku. V Chotíkově na Plzeňsku dnes pokračuje Dožínková pouť. Součástí je například slavnostní zahájení výstavy k 75 letům existence mysliveckého spolku. Hlavní program se dnes bude odehrávat na Poplužním dvoře od 10 do 16 hodin, říká projektová manažerka obce Martina Skutková.
4: Zhlédnout můžete Dožínkový průvod, vystoupení souboru písní a tanců Jiskra. Vystoupí rovněž žáci základní umělecké školy Splas. Pro dětičky je připraven bohatý program, například airbrush, různé dílničky a pouťové atrakce u kostela. Rovněž je ke zhlédnutí výstava výtvarných prací dětí ze základní školy Chotíkov.
2: Zítřejší program Dožínkové pouti nabídne například mši svatou v kostele Povýšení svatého kříže a taky program pro děti na Poplužním dvoře. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
5: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vejk, Sport.
2: Hokejisté Plzně ve druhém kole Tipsport Extraligy prohráli v Olomouci 2-3 v prodloužení. Ve 49. minutě přitom stále vedli 0-2 po gólech Měchury a Teplého a soupeře nepouštili do vyložených šancí. Neudržení nadějného výsledku mrzelo i útočníka Plzně Matyáše Filipa.
6: Je začátek sezóny, je to druhý zápas, takže jako mrzí nás to určitě, byly to, troufnu si říct, 3 body. Když to zvládneme 50 minut, tak nevím, proč to nemůžeme dotáhnout těch zbylých 10 a bohužel byly tam nějaký špatný vyhodnocení situace a oni toho využili a berou obot víc.
2: Už dnes v 18 hodin Plzeň předehrává zápas 3. kola v Třinci.

0: počasí.
1: Dnes bude ráno a dopoledne většinou skoro jasno, místy mlhy hlavně na Plzeňsku a Tachovsku. Během odpoledne oblačnosti přibyde, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Prostylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni počítejte také s uzavírkou ulice pod Vinicemi. Ulice je jednosměrná ve směru centrum Radčice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tady je Český rozhlas Plzeň, 7 hodin a téměř 5 minut a co vám nabídneme v úvodu hodiny? Po písničce Věry Špinarové to bude kalendárium, také zavoláme meteorologům pro aktuální předpověď dnešního počasí a teď už se hlásí Michal Tučný a přejeme pěkný den i poslech Českýho rozhlasu Plzeň.
0: Dobré ráno a Michal

0: Nový cirkus nemá věkový limit. V Plzni začíná program pro seniory, kde si mohou vyzkoušet například žonglování, práci s obručí nebo balanční cvičení. Podrobnosti tak ty doplníme už za chvíli. A teď už je tady Petr Jungmann a dnešní díl o zajímavostech.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety. První svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
4: Thanks be to God.
3: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
5: Now gone from us.
3: Po 10 dnech státního smutku.
6: Lidičky, já mám rád bývo.
3: A před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.

0: Je 7 hodin a 17 minut, pojďme se podívat společně na teplotní rekordy Plzeňského kraje pro dnešní den, tedy 19. září. Minimum minus 3 stupně Celsia naměřili v Plzni Bolevci v roce 2008, ale maximum 31,8 stupně Celsia naměřili ve Staňkově v roce 1947. Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 44 minut a zapadne 7 minut po 19. hodině.
1: Počasí.
0: A víc nám už poví Jana Adamovská z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Dobré ráno.
2: Hezké sobotní ráno.
0: Tak jak dnes bude?
2: Tak, teď to ráno je ještě poměrně chladné. Na severozápadě kraje teploty klesly i ke 3 stupňům, jinak se teď pohybují od 7 do 10. Odpoledne budou stoupat k 23 a na horách bude mezi 16 až 19. A ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, zpočátku i s ojedinělými mlhami. Během odpoledne bude převažovat polojasno, od severozápadu nám přibude vysoká průsvitná oblačnost a vítr ten bude zpočátku vát jenom slabý a během dne nám zesílí na mírnýho západně západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Deště se tedy obávat nemusíme?
2: Dneska určitě ne.
0: Říká Jana Adamovská, my se spolu uslyšíme kolem 8:45. Do té doby příjemné ráno a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio

0: Žonglování, balanční cvičení i jednoduchá akrobacie, to vše přizpůsobené seniorům. Plzeňské centrum nového cirkusu Cirkulárium spouští nový program Cirkus bez věku, který chce ukázat, že cirkusové disciplíny nemusí být jen o náročných výkonech. Ukázkovou lekci si mohli zájemci vyzkoušet v mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem.
1: Žonglování se šátky se zkouší paní Zdeňko. Jak to jde?
2: Dobře to jde, děkuju.
1: Děláte to poprvé?
2: Se šátkama poprvé, s myčkama jsem zkoušela, ale moc to nešlo.
1: Takže už jste zkušená žonglérko?
2: To určitě ne. Padá to hodně, ale je to zábava.
1: A přihlásíte se na kurz?
2: Ráda bych.
3: Momentálně si zkoušíme základy žonglování se šátky, výhoz s jedním šátkem a teď se chystáme prohazovat dva šátky.
1: Cirkusové disciplíny tady učí lektorka Andrea Wernerová.
3: Šátky jsou dobré v tom, že pomalu létají, takže člověk má víc času na to je pochytat a v hlavě si to trošku srovnat. A samozřejmě jako u všeho je důležitý tomu věnovat nějaký čas a trpělivost.
1: Další je paní Jana. Vy tady žonglujete s takovými dřevěnými tyčkami.
4: Jmenuje se to flower stick a docela to jde. Myslela jsem, že to bude horší.
3: Naším cílem je vlastně seniorům představit, že nový cirkus je skvělá pohybová aktivita, která vytváří krásné prostředí, kde se mohou setkávat, ale zároveň trénovat nejen tělo, ale i mozek.
1: Říká koordinátorka Cirkulária Martina Vaněčková. Co si budou moct účastníci na kurzu zkusit?
3: Bude to záviset hlavně na tom, jaká přesně skupinka seniorů se nám sejde, ale určitě neopomeneme věci jako žonglování, manipulace s objekty nebo nějaké balanční techniky.
1: Musí už být tady nějak fyzicky vybavení předtím?
3: Ne, právě že nemusí, v tom je nový cirkus nádherný, protože vlastně dává prostor úplně jakékoliv předpřipravenosti nebo nepřipravenosti.
1: V čem můžou být tyto aktivity pro seniory prospěšné, říká zástupkyně ředitelky centra Totem Petra Bláhová.
5: My to vnímáme velmi pozitivně, protože je to takové hezké spojení pohybu, společnosti lidí a vlastně zkoušet nové věci, což je dobré i pro náš mozek. A to v jakémkoliv věku a samozřejmě i v tom pozdějším, protože jakmile zkusíte jiné věci, zkusíte dělat věci jinak, zkusíte něco nového, tak se vám vytváří v mozku nové nervové spoje a ty vám pak pomohou překlenout období, kdy se prostě začne člověk zapomínat a některé věci.
1: Plzeň je teprve třetím městem po Praze a Českých Budějovicích, kde program pro seniory z prostředí nového cirkusu funguje. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nová lávka překlene dnes Rokycanskou ulici v Plzni. Provoz po Rokycanské bude v úseku od řeky až ke křížení s Masarykovou třídou, sveden vždy do jednoho dvojpruhu s obousměrným provozem. Ráno se uzavře i část Rokycanské ve směru z centra. V Postřekově na Domažlicku se dnes koná 13. ročník traktoriády, a to u váhy farmy Postřekov od 10 hodin. V 11:30 vyjede spanilá jízda obcí. Součástí akce je podle organizátorů i vyhodnocení nejhezčího traktoru, dětský závod na vlastních strojích a dovednostní závody traktorů. Své prostory postupně zvětšuje střední škola živnostenská v Plané na Tachovsku. Tento týden se žákům otevřely nové učebny pro praktické vyučování. Na praxe můžou docházet do cvičného bytu, ale taky do modelově zařízeného nemocničního nebo hotelového pokoje. Před 85 lety si Židé v protektorátu Čechy a Morava museli poprvé připnout na oblečení žlutou hvězdu. Tato povinnost byla součástí omezení a nařízení, která postupně židovské obyvatelstvo vytlačovala z profesního a hospodářského života. Viditelné označení museli mít Židé na všech územích ovládaných Třetí říší. Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech je už mohly vidět školní skupiny. Hokejisté Plzně ve druhém kole Tipsport Extraligy prohráli v Olomouci 2-3 v prodloužení. Dnes v 18 hodin Plzeň předehrává zápas třetího kola v Třinci. Čeští tenisté hrají v Davis Cupové kvalifikaci se Spojenými státy nerozhodně 1-1 na zápasy. Menšík nejprve podlehl Tijenovi, Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona. Souboj Česka s USA dnes bude pokračovat 4 hrou od 14 hodin. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku většinou skoro jasno, ráno místy mlhy. Během odpoledne oblačnosti přibyde. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Gdyni na Domažlicku je uzavřena ulice na Hájovně směrem na Němčice z důvodu konání sportovní akce. Objížďka je obousměrná přes Nový dvůr a Oprechtice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Finanční gramotnost u českých dětí se sice postupně zlepšuje, stále ale mají nedostatky v naprostých základech. Nedokážou třeba odhadnout ceny základních potravin ani sestavit rodinný rozpočet. Teď jim s tím pomáhá přímo na školách třeba projekt Mano Moneta. Tak si na podrobnosti počkejte, teď je tady Hana Zakorová.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, to byl Tomáš Linka z písní Paní má se má. A co je to úvěr, úrok a jak sestavit domácí rozpočet? Děti mají v těchto pojmech pořád mezery. Ukazují to data České bankovní asociace i zkušenosti některých učitelů. Školy se proto snaží výuku zpestřit a zvou do ní nejrůznější odborníky. Víc než 2000 dětí už ve finanční gramotnosti proškolili, například lektorky projektu Manomoneta.
1: Jak byste hospodařili s těmi penězi, co vám rodiče na ten den měsíce?
2: Máte tam pracovní, školní dny a i víkendy.
3: Workshop trvá 2 vyučovací hodiny. Děti se nejdřív naučí teorii a pak si ve skupině sami vyzkouší sestavování rozpočtu.
1: V tuhle chvíli my to necháváme jenom a jenom pouze na vás.
3: Zadání je jednoduché. Musí se vejít do 9000 korun. Taková je totiž průměrná částka, kterou rodiče zaplatí za dítě za měsíc. A brzy se ukazuje, že pro některé žáky je to těžší úkol než pro jiné. Aby si mohli dovolit zaplatit předplatné na streamovací platformě, snaží se ušetřit na neznačkovém oblečení.
4: Musíme platit jídlo, pití, potom oblečení, hygienu, zábavu a volný čas a školu.
3: Říká František ze skupinky žáků, které se podařilo z měsíčního rozpočtu ušetřit asi 3000 korun. Lektorka Jana Soukupová z neziskové organizace Finlit popisuje, proč jsou taková cvičení důležitá.
2: Je tam ještě část, která se věnuje nenadálým událostem. To je vlastně to, proč bychom měli spořit, takže tam si zkusí uvědomit, co se všechno může v té rodině stát a proč je důležité na konci měsíce nebýt na nule, ale vyjít s nějakou úsporou.
3: Žákům podle lektorek chybí základy. Špatně jsou na tom s takzvanou cenovou gramotností, takže nedokážou například odhadnout, kolik stojí základní potraviny, litr benzínu nebo nafty. Finanční gramotnost mezi lidmi pravidelně vyhodnocuje taky Česká bankovní asociace. V posledním průzkumu zaznamenala mladá generace největší zlepšení.
5: Nicméně, když se podíváme na to, jak je stále učena finanční gramotnost ve školách, tak tam vidíme dost výrazné rezervy, ale ono to souvisí vlastně i s tím, jak je u nás populární matematika, takže to vlastně jde ruku v ruce spolu.
3: Říká hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Největší mezery vidí v tom, že finanční témata často nevyučují pedagogové, kteří by se v tématu orientovali. Školy to ale často vnímají jinak. Příkladem je třeba základní škola Burešova na Praze 8, dodává zástupkyně ředitele Iveta Řezníková.
6: Máme vlastně zakomponovanou finanční gramotnost do mnoha předmětů, zejména v matematice, ale také v výchově k občanství na prvním stupni v předmětu já a my.
3: Další část tvoří právě workshopy, které škola do výuky domlouvá. Nabízí je i jednotlivé banky. Třeba Česká spořitelná má svůj projekt Skoala, Raiffeisen Bank zase vzdělává děti pomocí oblíbené hry Minecraft. Dominik Hron, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, místy mlhy, hlavně na Plzeňsku a Tachovsku, během odpoledne oblačnosti přibyde a nejvyšší teploty 20 až 23 na horách, jen do 19 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírnýho západní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A humor přinášíme v 7 hodin a 52 minut a Jan Kraus bude vyprávět o škole.
2: Jako já jsem učitele v podstatě svým způsobem považoval za svý nepřátele, protože já jsem miloval svobodu a být venku a v parku a tak dále, takže to se poprvé projevilo už teda na základní škole. Já si do dneška pamatuju, že když jsme skončili a skončila ta prokletá devítiletka, kterou já prokoukal snivě z okna, že jo, té třídy, kde byl park. Takže když jsme skončili, tak tam dostal školník nějaký takovej záchvat, že nám řekne ještě rozlučkový projev, že jako už jdeme naposledy z té základní školy. A když jsme takhle se shromáždili z těch dvou tříd u těch školních dveří, tak on jako je nechal zavřený, postavil se před ně a chtěl mít takový jako pro nás koncepční projev a říkal, milé děti, končíte na základní škole, budete vstupovat do života, který, a dál už nic neřekl, protože já jsem mu řekl, odevři. Vypadl jsem z té školy a byl jsem šťastný. Pak ovšem mě doma sdělili krutou zprávu, že mají představu, že bych studoval gymnázium. Což mě zaskočilo, protože já v té době měl v plánu, že budu dělat podkoního v jezdeckém oddíle, kde už jsem to měl vyjednaný a kde říkali, že jsou ochotní mě přijmout. A když mě rodiče řekli, že by chtěli gymnázium, já jsem řekl, že mě to teda jako se nehodí do té mý koncepce, ale že jsem ochotný jako za výchovu jim tu odměnu poskytnout, pokud si to někde zařídějí, že by mě přijali. A rodiče, teda maminka, ta v tom byla velmi aktivní, protože chtěla, aby jsme všichni měli vysoké školy, takže ta se vynasnažila a zařídila si, že mě přijali na gymnázium Jana Nerudy, který prej bylo pověstný svým divadelním kroužkem. A tam údajně ten profesor, co ten kroužek řekl, že bych mohl být posila, takže nějak přivřeli oko, no přivřeli, oslepli při mý zkoušce z matematiky, že jo, kde jsem to udělal na čistou kouli a vzali mě na tu školu. Došlo k takovému nedorozumění, já jsem se do toho kroužku nepřihlásil, protože jsem chtěl chodit na koně, takže volali domů, ať se přihlásím do kroužku, já jsem se do něj teda přihlásil a tak dále. Byly s tím hromný peripetie. A pak jsem odjel ale na filmování asi na 4 nebo na 5 měsíců a když jsem se vrátil z tohoto filmování, tak mezi tím začaly postsynchrony na ten film, to znáš, a já měl dělat v rámci individuálního studia zkoušky z těch jednotlivých předmětů, takže mě to pak vyšlo, že jsem měl 2 dny na jeden předmět. Takže ty vědomosti jsem opravdu měl velmi zvláštně zhuštěný, až došlo na slavnou chemii. A u té chemie to už jsem nenašel ani učebnici doma. A našel jsem naštěstí starý sešit svého bratra, ale svého nejstaršího bratra. Můj nejstarší bratr je o 14 let starší než já. Takže on měl sešit s chemií, kde naštěstí ty slavný uhlovodíky, já si to taky do dneška pamatuju, co to bylo, tam ku podivu měl. Takže já to, z čeho jsem měl být zkoušenej, jsem tam našel, no tak jsem se to podle toho naučil. Jediný, čím se to trošku lišilo, to učivo od toho současného, se mi zdálo, tak na první pohled byla ta výslovnost a gramatika, protože se to jmenovalo uhlovodany v tom jeho sešitě. A ten můj učitel říkal, že mě bude zkoušet z uhlovodíků. No já jsem se to teda naučil tak, jak to tam bylo. A tam bylo napsáno Medhán, Edhán, Probhán, Budhán a tak dále. No a přišel jsem do té školy, teď on mě takhle vyvolal, postavil a říká, tak Krauzi, mluvte. Já říkám, tak uhlovodany to máme. To on tak zpozornil, což já říkám uhlovodany. On říká snad uhlovodíky. Já říkám, obojí výslovnost je přípustná. Tvářil jsem se v podstatě, že my chemici, každý jsme z jiné školy, jako. On řekl, dobře, tak mluvte dál. Já říkám, no tak je to Medhán, Edhán, Probhán, Budhán. A on říká, co to říkáte? Já říkám, no uhlovodany. A on říká, a co to máte za výslovnost? Já říkám, no tak promiňte, methan, ethan, profan, busan. No a to bylo poslední, co jsem na té škole řekl. Protože mě vyrazili, že?
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
0: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Před 85 lety museli Židé začít chodit kvůli nacistickému nařízení se žlutou hvězdou na oblečení. Prvními rychlostními zkouškami dnes začíná rally Pačejov. Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěknou sobotu zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Následovaly deportace do ghet a vraždy v koncentračních táborech.
6: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase.
7: Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva.
6: Povinnost nosit žlutou hvězdu platila na všech územích ovládání Třetí říší.
8: Byla trvalé stigma. Od 6 let věku ji museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
6: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda zároveň přímo souvisela s další fází nacistické persekuce, s deportacemi.
8: Několik týdnů poté vyjíždí z Prahy první transport 5000 lidí.
6: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Víkendová rally Pačejov rozhodne o letošním mistrovi České republiky v rally. Připravených je 12 rychlostních zkoušek v okolí Horažďovic. Do závodů ve všech kategoriích se zapojí více než 100 posádek, říká ředitel pačejovské rally Pavel Štípek.
9: To jsou soudobé posádky mistrovství České republiky historických vozidel a pak ještě máme takzvanou Rally Legend, kde se nám přihlásilo dalších 9 posádek. To jsou posádky, které jedou na konci startovního pole a v podstatě je to taková demonstrační jízda, kde se neměří čas, ale je to taková ta vzpomínka na ty časy minulý.
5: Organizátoři upozorňují na dopravní omezení během rally. Konkrétní místa a omezení jsou uvedena na webu akce. Plzeň vyšla vstříc dalším stavebníkům, kteří chtějí postavit ve městě dům nebo byt bez parkovacího místa. Vybudovat dostatečné parkovací plochy ukládá stavebníkům zákon. Zajistit parkovací místa je zároveň veřejný zájem města. Jak vysvětlila mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková, stavět byty a domy bez parkovacích míst umožňuje od roku 2024 usnesení městské rady, na základě kterého uzavírají stavebníci s městem smlouvu o spolupráci.
10: Jde o to, že ve chvíli, kdy stavebník není schopen vlastně zajistit parkovací místo, může odvést finanční prostředky do rozpočtu města Plzně. Ve chvíli, kdy se jedná o přístavby, nástavby, tak tam se platí částka 150 tisíc korun bez daně. Ve chvíli, kdy dochází k zástavbě pro luk, to znamená novostavbou, tam se platí částka 250 tisíc korun.
5: Město aktuálně nebude blokovat kvůli nedostatku parkovacích míst stavbu bytů nebo domů v Doudlevecké, Mánesově, Čelakovského nebo Kazňovské ulici. Na kompenzacích za nepostavená parkovací místa vybralo město od stavebníků dosud přes 16 milionů korun. Peníze investuje do přípravy parkovacích domů.
1: Sport.
5: Ve druhém kole Tipsport Extraligy prohráli hokejisté Plzně s Olomoucí 2-3 v prodloužení. V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5. Hokejisté Kladna vyhráli nad Spartou 3-2 po nájezdech. Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4 a Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2.
1: Počasí.
5: Dnes bude ráno a dopoledne většinou skoro jasno, místy mlhy, hlavně na Plzeňsku a Tachovsku. Během odpoledne oblačnosti přibyde, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr,

0: Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni počítejte s omezením dopravy v Rokycanské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá z důvodu instalace lávky pro pěší. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A 8:05 posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo vám představí nejrychleji rostoucí dřevinu. Už za chvíli s Martinem Písaříkem, tak si na to určitě počkejte. Teď je tady Marek Ztracený.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Plzni dnes jeřáb usadí nad Rokycanskou ulici novou ocelovou lávku pro pěší a cyklisty. Na místě máme reportéra a za chvíli se ho zeptáme na podrobnosti.
1: Počasí.
0: Dnes bude ráno a dopoledne většinou skoro jasno, místy mlhy hlavně na Plzeňsku a Tachovsku, během odpoledne oblačnosti přibyde a nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr, rozpylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Úplně jiný bude ode dneška pohled na Rokycanskou ulici v Plzni. Frekventovanou čtyřprouhovou silnici a výpadovku na Prahu dnes překlene nová ocelová lávka pro pěší a cyklisty. Celkem bude mít 116 metrů a nahradí zasypaný podchod. Práce už začaly během noci a částečně omezují dopravu. Během dne jeřáb jednotlivé části lávky usadí na připravené pilíře. A přímo na Rokycanské vše sleduje reportér Lukáš Milota. Dobré ráno.
1: Hezké z Plzně slunečné ráno. Já řeknu, že ty přípravy začaly už v podstatě během noci. Teď, když se tady podívám na ta dopravní omezení, o kterých si mluvil, tak směr Rokycanské z centra na Prahu tak je uzavřený a auta přejíždí do protisměru, takže tou polovinou ulice tak je veden provoz obousměrně a tak to tady bude během celého dne. Akorát v průběhu dne by se to mělo obrátit a měla by auta jezdit tou druhou polovinou silnice a to bude ve chvíli, kdy se začne pokládat další část lávky a to právě nad tou druhou polovinou vozovky. Takže teď momentálně je potřeba tady počítat s dopravním omezením, že se přejíždí do protisměru. No a také možná řidiči by měli se věnovat jízdě a ne moc pokukovat po tom, co se tady děje. Zkrátka buďte pozorní, pokud tady tudy pojedete.
0: Lukáši, co se dosud na Rokycanské odehrálo a jak daleko je tedy instalace lávky?
1: Já jsem sem přijel asi před hodinou necelou a v tu chvíli už tady jsou auta, která přivezla ten nadměrný náklad, jednotlivé díly lávky, skládá se ze 4 dílů a jsou to nájezdové rampy a schody z té rodinné ulice a dva kusy konstrukce lávky, která bude přímo nad komunikací. Možná pro zajímavost, ten nejdelší kus té lávky tak měří skoro 28 metrů a váží 34 tun, takže to skutečně je nadměrný náklad. No a já v tuhle chvíli vidím, že jeřáb se tady nějakým způsobem snaží uchopit nebo zkrátka připravit to všechno na to, aby bylo možné uchopit ty díly lávky a postupně tedy pokládat na ty připravené pilíře a ty podpěry, které jsou tady uprostřed té ulice.
0: Jaký je tedy plán a kdy bude lávka na svém místě?
1: Tak ten plán je takový, že ty práce by měly trvat po celý dnešní den. To znamená, zatím přesně nedokážu říct, ve kterou chvíli se stane to, že se zvedne nějaký díl lávky a dostane se nad vozovku, což bude zřejmě vizuálně velmi atraktivní. A myslím si, že na to tady řada lidí čeká, zejména těch, kteří bydlí v těch domech okolo Rokycanské. Zatím jsem tedy viděl tady občas, že někdo vykoukne z okna, dívá se, jak jsou práce daleko. Ti mají výhodu, ti nemusí tady stát na ulici, ale můžou přitom klidně snídat nebo si sednout i na balkon a pozorovat tady celý den, co se tady bude dít. Každopádně plán je takový, že všechny ty díly té lávky by se měly tedy dostat nad vozovku pomocí jeřábu. To se bude dít během dopoledních, ale i odpoledních, možná i večerních hodin. A večer by mělo být to finále, to znamená, že by ty díly té lávky měly být už nad tou vozovkou.
0: Stavba lávky nad Rokycanskou začala letos v březnu. Teprve teď tedy došlo na samotné položení lávky. Proč až teď?
1: Jak jsem se dozvěděl od vedení města, tak ty práce byly náročné, protože je tady mnoho inženýrských sítí v tom místě a bylo potřeba vyřešit řadu překladů, řadu nových tedy umístění a prý se ukázalo i, že některé ty sítě nebyly úplně tak, jak ukazovaly ty nákresy, takže to možná práce komplikovalo, nicméně byl jsem ujištěn, že všechno se podařilo vyřešit a teď je tedy všechno připraveno už na to finále, na položení lávky a na další práce.
0: Mám na tebe poslední otázku. Jak dlouho ještě práce potrvají?
1: Ano, možná někdo si říká, tak dneska položí lávku přes vozovku a bude to brzy hotové, tak zatím je třeba počítat s tím, že tím položením lávky to neskončí, protože bude potřeba všechno dodělat, veškeré to okolí tady té lávky potom také ještě upravit, zabezpečit, takže ty práce jsou zatím naplánované, že by měly skončit do konce letošního roku. Je tedy třeba počítat s tím, že dneska tady sice je takové mimořádné dopravní omezení, ale je ještě i v dalších týdnech a měsících tady bude to dopravní omezení, na které už jsou řidiči zvyklí. To znamená, že ta Rokycanská bude částečně omezená ve své šíři a bude potřeba počítat s tím, že by se tady třeba mohli občas i zdržet řidiči.
0: My můžeme slyšet, že doopravdy provoz je v místě veliký. Můžeš nám to také potvrdit?
1: Ono je sobota ráno, takže zatím to tady bylo docela klidné, ale samozřejmě s tím, jak se budou lidé probouzet a budou vyrážet třeba do města nebo na výlety z města, takže tady to asi bude housnout. Takže ještě jednou připomínám všem řidičům, ano, podívejte se, co se tady děje, ale dávejte pozor na vozovku, je tady ta situace docela taková komplikovaná, ten průjezd.
0: A také na sebe dávejte pozor.
1: No jasně, na vozovku, hlavně na sebe.
0: Z Rokycanské ulice v Plzni se přihlásil reportér Lukáš Milota, díky a naslyšenou.
1: Hezký den, hezký víkend.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála sírkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek. To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofjeva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Rokycanech pokračují městské slavnosti setkání pod Rokycanskou věží. Město Rokycany o tom informuje na svém webu, kde je i podrobný program. Lidé mohou navštívit věž kostela, připravená je i soutěž v elektronických šipkách. Kvůli slavnostem je omezené parkování v centru. Poutní slavnost dnes chystá obnovená šumavská kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích u Hartmanic. Od 14 hodin se uskuteční i bohoslužba. Za minulého režimu zbořenou kapli před několika lety obnovil Jakub Vinčálek se svojí rodinou. Jak uvedl, součástí dnešní akce bude i žehnání novým skleněným andělům. V Chotíkově na Plzeňsku pokračuje dožínková pouť. Hlavní program se odehrává na Poplužním dvoře od 10 do 16 hodin, uvedla projektová manažerka obce Martina Skutková. V 10 hodin a 20 minut projde dožínkový průvod s koňským povozem. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. Hokejisté Plzně ve druhém kole Tipsport Extraligy prohráli v Olomouci 2-3 v prodloužení. Dnes v 18 hodin Plzeň předehrává zápas třetího kola v Třinci. Čeští tenisté hrají v Praze v Davis Cupové kvalifikaci se Spojenými státy, zatím nerozhodně 1-1. Menšík nejprve podlehl Tijenovi 2-6 a 4-6, Lehečka pak porazil Sheltona 2x6-4. Utkání Česko-Spojené státy pokračuje soubojem deblových párů dnes ve 14 hodin. A dnešní počasí zpočátku bude většinou skoro jasno. Během odpoledne oblačnosti přibude. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 na 146. kilometru ve směru do Německa dejte pozor na sraženou srnu na vozovce a v Plzni počítejte s omezením dopravy v Rokycanské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá z důvodu instalace lávky pro pěší.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V dnešním slovíčkaření se blíže podíváme na slovo, které užíváme, když chceme něco utajit neboli ututlat, a i nadále příjemné ráno.
0: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá. Tutlat. Sympatické slůvko, které, jak známo, má význam něco zatajovat, něco tajit. Už inspektor Trachta ve filmu podle Cimrmanovy hry Rozpuštěný a vypuštěný použil krásný výraz tutl pro případ vraždy továrníka Bierhansla, který by mohl být před veřejností utajován. Slovo se na první poslech zdá být českým. Etymolog Jiří Rejzek vidí souvislost s expresivními výrazy jako matlat, patlat, případně i šuškat. Existuje ovšem i jiná teorie, která se opírá o německé slovo tüte, což bylo původně označení pro sáček nebo kornout, do něhož se balilo zboží, tak, aby se skrylo, tedy chcete-li utajilo před ostatními, kdož si ho nekoupili. Údajně slovo přejali čeští dělníci v pohraničních továrnách a také ševci. Odtud pochází i dnes už velmi málo užívaný výraz tutulat, neboli šeptat, tedy vlastně schovat slova do sáčku. Částečně je skrýt.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 19. září 2026, ale pojďme se podívat teď na teplotní rekordy Plzeňského kraje pro dnešní den. Tedy minimum minus 3 stupně naměřili v Plzni Bolevci v roce 2008, ale maximum plus 31,8 stupně v roce 1947 ve Staňkově. A slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 44 minut a zapadne 7 minut po hodině 19. Počasí. A teď už do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni zdravím Jadu Alamovskou. Dobré ráno ještě jednou.
1: Dobré ráno.
0: Je nějaká změna na dnešním západočeském nebi? Teď ráno tedy.
1: Není, tak mlhy se nám povětšinou rozpustily, oblačnost nám ubývá oproti ránu, takže je skoro jasno a otepluje se nám. Ráno ty teploty klesly ke 3 stupňům a hlavně na severozápadě kraje teď se nám pohybují od 7 do 12.
0: A jaký ten den tedy dnes bude?
1: Ten den bude slunečný, ráno a dopoledne bude skoro jasno, během odpoledne bude převažovat polojasno, přibude nám od severozápadu vysoká průsvitná oblačnost. Maxima dneska vystoupí ke 23 stupňům, na horách bude až 19 a zatím nám bane slabý vítr a odpoledne se rozfouká mírný jihozápadní až západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Zítřek přinese obdobné počasí?
1: Ne, zítra už bude počasí odlišné, bude nás ovlivňovat studená fronta a gránu nám začne od severozápadu přibývat oblačnost. Během dopoledne se obloha zatáhne a v odpoledních hodinách dorazí od západu občasný déšť nebo přehánky. Ty srážky budou od severozápadu ustávat ve večerních hodinách a zároveň se bude i vyjasňovat. Nejvyšší teploty očekáváme zítra do 22 stupňů, na horách do 17 a zpočátku nám bude foukat taky jen slabý vítr, ale během dne už bude větrněji. Rozfouká se nám mírnýho západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Tak na to, že už máme polovinu září za námi, tak stále příjemné teploty. Tolik Jana Adamovská, děkujeme a přejeme příjemný den.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Měšťanská beseda v Plzni láká na české snímky. Nejprve to bude dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály. Snímek o výtvarníkovi, performerovi a hudebníkovi začíná ve 14:15 a od 16:15 bude dále uveden dokument Bára Basiková. A v 18:30 diváci uvidí český film Léčivé účinky sebeklamu. Od 14:00 proběhne v kostele na nebevzetí Panny Marie v Přešticích přednáška o osobnosti Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Bělská pouť v Bělé nad Radbuzou láká mimo jiné od 15:00 na skupinu Kex, na Michala Hrůzu a od 8:00 večer na pouťovou zábavu do kulturního domu, kde vystoupí i Stanislav Hložek se svými hity. V jízdárně Světce u Tachova vystoupí od 19:00 Monika Absolonová. Kulturní dům Rákov láká od 20:30 na Odiseu. V plzeňském pivovaru se koná Gambrinus Rockfest, který nabídne 4 koncerty rockových kapel. 18:00 například skupinu Totální nasazení. Dnes a zítra můžete ve Vodním Hamru v Dobříve vidět technologii našich předků, svářkovou ocel kovanou z pokusných taveb. Akce probíhá po oba dva dny od 9:00 do 17:00. A v plzeňském amfiteátru se bude vzpomínat na slavný folkový festival Porta. Z kapel diváci uslyší například Hot Trop a Roberta Křesťana a Druhou trávu. Akce začíná ve 13:00. A v lokalitě Velcí u Jínců probíhá od 10:00 do 15:30 brdské stromsázení se 13. dělostřeleckým plukem. Na programu je třeba prezentace loveckých psů, ukázka vábení zvěře a také historie Brd. Tolik tedy dnešní pozvánky za kulturou, ať už se vydáte kamkoliv, tak vám přejeme příjemnou zábavu. A po 10:00 hobby magazín Pěstování borůvek je trend, který je vidět v zahrádkách i na terasách nebo balkonech. Co nepodcenit při péči o tyto keře, v čem se kanadské borůvky liší od těch běžných z lesa a ohrožují je škůci nebo spíš rozmary počasí, řekneme v dnešním hobby magazínu. Od včelaře se také dozvíme, jak je možné při suchu pomoci včelám a v hobby magazínu také prozradíme, jak opravit a čistit perlátory na vodovodních bateriích kvůli zanášení nečistotami a vodním kamenem. Tolik tedy dnes hobby magazín po 10:00 a po 9:00, což už bude za necelých 9 minut, nás čekají tedy zprávy a také magazín Mezi nebem a zemí. Teď...
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda. S provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň.
3: A Michal Janský se loučí. Krásný den.

Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dopravu v Plzni na Rokycanské ulici po celý den omezuje instalace ocelové lávky. Doprava je vedena polovinou ulice obousměrně. Historické i současné traktory se dnes představí v Postřekově na Domažlicku na tradiční traktoriádě. Dnes bude dopoledne většinou skoro jasno, odpoledne pak oblačno a teploty do 23 stupňů. Hezké sobotní dopoledne přeje u zpráv Petra Broučková. Rokycanskou ulici v Plzni dnes překlene nová ocelová lávka. Jednotlivé díly usadí na připravené pilíře kolový jeřáb, postavený ve středovém dělícím pásu. Instalace lávky po celý den omezuje dopravu, která je vedena polovinou ulice obousměrně. Z čeho se lávka pro pěší a cyklisty skládá, popsala mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
2: Jedná se o část nájezdové rampy a také schody z rodinné ulice a dva kusy konstrukce lávky, které budou nad komunikací. Poslední, nejdelší kus ocelové konstrukce lávky měří téměř 28 metrů a váží 34 tun. Nová lávka bude dlouhá 116 metrů a 3,5 metru široká, přičemž samotná mostovka bude mít délku 77 metrů.
0: Po Střekově na Domažlicku dnes pořádají traktoriádu. 13. ročník se uskuteční u váhy farmy Postřekov. Od 10 hodin si tam budou moct zájemci prohlížet vystavenou techniku. V 11:30 začne spanilá jízda obcí. Součástí akce je vyhodnocení nejhezčího traktoru, dětský závod na vlastních strojích a dovednostní závody traktorů, říká Jan Malcer.
3: Jsou tam stroje samozřejmě od těch asi nejstarších po ty nejmodernější a pak přes Postřekov ta veškerá technika jede se pochlubit postřekovským, aby věděli, kdo co má krásného a kdo co má novýho a nebo starýho. Samozřejmě, že tam většinou bývají hradská kací a takový ty atrakce pro děti.
0: Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO.
4: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat. Sport.
0: Fotbalisté Plzně podlehli na úvod hlavní fáze Evropské ligy vedoucímu celku belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Trenér Viktorie Radoslav Kováč ocenil po zápase kvalitu soupeře.
5: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita, jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi, kde jsme to vlastně chtěli hrát daleko víc za ně a vlastně dostali jsme góly, který jako samozřejmě nevím úplně co na to říct, ale jako jsou hrozně laciny. Počasí.
0: Dnes bude dopoledne většinou skoro jasno, během odpoledne oblačnosti přibyde. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Fouká slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 146. kilometru ve směru do Německa dejte pozor na sraženou srnu na vozovce. A na dálnici D5 se od 3. kilometru ve směru na Prahu tvoří kolona. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let.

let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naše pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert. Natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako i v ostatních krajích, v jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední všude najdeme nástroje barokní, romantické, všude co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhaní festival, že jsem vybral několik nástrojů, které jsem chtěl zapojit do koncertního provozu.
1: Jenže varhany jsou nástroji, který doprovází liturgii.
2: Ideální způsob, jak využít varhany, je používat je při liturgii. Na mnoha místech ale se liturgie žádná nekoná, a nebo se tam koná, ale zase tam nemají třeba vůbec varhaníka. A nebo tam by měli i varhaníka a liturgie se koná, ale varhany mají tak v strašném stavu, že se na ně nedá hrát. Ve všech těchto ohledech se ta situace dá napravit a jednou z těch cest je i to, že se na ty varhany upozorní, že jsou tady a že potřebují naši péči a že potřebují zachránit.
1: Podařilo se zachránit některé nástroje za těch 20 let konání festivalu?
2: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj být sami.
1: Můžete být konkrétní?
2: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný, a na dalších místech ty sbírky probíhají, někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat, a má to dopad na ten varhaní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
2: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled, ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
2: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let. A skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 jí bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní Charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření Svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl biřmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jane, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to jsem si vybral, když jsem byl biřmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatý Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha, Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte Jan to Jan teď?
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku a myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech. Pana Marie Lurdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek u Náchoda. Dál a dál je dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. A prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle ty sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno.
1: Mm-hmm.
2: To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová.
1: Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moct čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává, prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. Tu připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky, jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů, takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky.
2: Doufám, že se má u tebe dobře.
1: A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
3: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
4: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Neboli ho odevzdáváme Pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
3: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
5: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám jakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
3: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
5: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
6: Já se jmenuji Marek Byťák, já jsem se postaral o tu kamennou část toho pomníku.
3: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
5: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
3: A jak jste na tom vy?
6: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
3: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
5: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
3: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
7: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě z tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné, rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebe menší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: Petra Broučková. Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám více než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Pokračuje Jan Šomšák ze Spolku pro obnovu lehkého opevnění Deštné zákupy.
1: Nejvýchodnější objekt by měl být nasvícen u Košic, nejjižnější je u Bratislavy, nejsevernější by měl být u Děčína, tam nahoře a nejzápadnější snad kolem Loun. Celkově má být nasvíceno kolem 130 objektů.
0: Chotíkově na Plzeňsku pokračuje dožínková pouť. Součástí je například ve 14 hodin slavnostní zahájení výstavy k 75 letům existence mysliveckého spolku. Hlavní program se odehrává na Poplužním dvoře do 16 hodin, říká projektová manažerka obce Martina Skutková.
2: Zhlédnout můžete dožínkový průvod, vystoupení souboru písní a tanců Jiskra. Vystoupí rovněž žáci základní umělecké školy Splas. Pro dětičky je připraven bohatý program, například airbrush, různé dílničky a pouťové atrakce u kostela. Rovněž je ke zhlédnutí výstava výtvarných prací dětí ze základní školy Chotíkov.
0: Zítřejší program dožínkové pouti nabídne například mši svatou v kostele Povýšení svatého kříže a taky program pro děti na Poplužním dvoře. Západočeská univerzita v Plzni spouští novou aplikaci pro studenty. Najdou v ní rozvrhy, průměr známek a informace o kreditech, ale i jídelníčky obou plzeňských menz. Aplikace nabízí taky přehled různých kulturních a dalších univerzitních akcí. Navíc studenty upozorní na krizové a mimořádné události, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Nová aplikace je plnohodnotným studijním asistentem a postupně nahradí dříve používanou aplikaci ES-Tag. Studenti v nové aplikaci vidí rozvrh, termíny zkoušek a mají taky přehled o tom, jestli už odevzdali seminární práci. Pomocí aplikace se můžou na zkoušky i přihlašovat a pokud je termín plný, mohou se přihlásit jako náhradníci.
0: V Mnichově v poledne začnou světově proslulé pivní slavnosti Oktoberfest. Potrvají do začátku října. Pořadatelé festivalu počítají z více než 6 miliony návštěvníků. Na přísná bezpečnostní opatření bude dohlížet přes 600 německých i zahraničních policistů. Za tuplák piva si oproti loňsku lidé připlatí. Výjde je v přepočtu až na 387 korun.
4: Počasí.
0: Dnes bude většinou skoro jasno, během odpoledne oblačnosti přibyde. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Fouká slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte u kruhového objezdu Unířan u exitu 93 dálnice D5 na nehodu dvou osobních aut.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebál se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, všetku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
5: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jděte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost, dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda, takže tímto můžete poměrně pomoct, anebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlhařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, ne, budeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pranostikářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský. Farář dnes při poutní slavnosti v Šumavské kapli ve Vaticích u Hartmanic požehná novým skleněným andělům. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 23 stupňů. Pěkné dopoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková.

0: podali žádost co nejdříve a podali ji i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
1: Do projektu Darujeme kroužky dětem totiž můžou lidé přispívat a podpoří tak další děti z nízkopříjmových rodin. Výzva trvá až do 24. listopadu. Informace najdou lidé na webu projektu Darujeme kroužky dětem. Na poutní slavnost zve dnes obnovená šumavská kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích u Hartmanic. Od 14 hodin tam bude kněz sloužit bohoslužbu. Za minulého režimu zbořenou kapli před několika lety obnovil Jakub Vinčálek se svojí rodinou. Podle něj bude součástí dnešní bohoslužby i žehnání novým skleněným andělům.
2: Nový pan farář Vojtěch Razima požehná novým andělům od sklářské umělkyně Vladimíry Tesařové, která o díle zde také pohovoří.
1: V Rokycanech dnes pokračují městské slavnosti setkání pod Rokycanskou věží. Připravený je bohatý kulturní program. Město Rokycany o tom informuje na svých webových stránkách, kde je i podrobný program. Dnes budou mít lidé možnost do 17 hodin navštívit věž kostela. Připravená je mimo jiné i soutěž v elektronických šipkách. Kvůli městským slavnostem je omezené parkování v centru, a to na obou parkovištích na Masarykově náměstí. Uzavřená je také Smetanova ulice. Při ruských nočních útocích zemřeli nejméně dva lidé v ukrajinské, chersonské a dva v sumské oblasti. Tam je po zničení rodinného domu naváděnou pumou také nejméně 7 zraněných. Šéf vojenské správy chersonské oblasti Oleksandr Prokudin oznámil, že Rusové za poslední den zasáhli v regionu 5 bytových domů, 7 rodinných domů, obchod, plynovod i soukromá vozidla. Sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V týmu chybí útočník Patrik Šik, který po letním mistrovství světa v Americe překvapivě ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil ani po kontaktu s novým trenérem. Mezi útočníky jsou Chorý, Šulc a Hložek. Do Ligy národů Češi vstoupí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré, aby předpověď na stupni 1, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: U kruhového objezdu Unířan u exitu 93 dálnice D5 probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už 11 hodin a 5 minut je tady poslední letní sobota. Podzim k nám tedy totiž přijde už ve středu ve 2 hodiny a 5 minut ráno, jak jste mohli slyšet i v předchozím pořadu. Máme tedy skoro za sebou podivuhodné roční období, které udělalo revoluci v tabulkách teplotních rekordů. Ale já jsem tady teď od toho, abych vám řekl, co máte před sebou, a to ohledně dalšího vysílání rádia vašeho kraje. V reportáži krátce po 11:30 si připomeneme jedno smutné výročí, které souvisí se žlutou židovskou hvězdou. V dalším díle seriálu o významných osobnostech regionu Můj kraj vyrazíme do Sušice, a to za zakladatelem tamního slavného sirkařství. A už za chvíli krátce navštívíme muzeum užité keramiky v Horní Bříze. Tak pěknou sobotu.
3: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: Muzeum stavební keramiky v Horní Bříze připomíná někdejší slávu tamních podniků i historii města. Najdete tam expozici archeologickou, kaolínovou a keramickou. Největší část tvoří obklady. Právě interiérovými a venkovními obklady bývala Horní Bříza proslula doma i ve světě, což trvalo po celé minulé století.
1: Obkladačky se u nás začaly vyrábět v roce 1903, byly silné 10 mm.
2: Postupně se tloušťka obkladaček zužovala.
1: Ano, to vám ukážu tady, že v tom roce 1919 byla snižována ta tloušťka obkladaček na 6 mm. Tak tady uvidíme.
2: Krystalické obkladačky, to tady vidím poprvé.
1: Jsou tady v zácnosti. Bohužel museli se přestat vyrábět, protože obsahují látky, které škodí zdraví.
2: Obkladačkami tady odsud z Horní Břízy jsou prý obloženy i alpské tunely.
1: Dva mezi Rakouskem a Itálií jsou to železniční tunely. Vyjdeme nahoru a uvidíte simplonky, kterými jsou ty tunely obloženy.
2: I to schodiště je krásně vyzdobené obkladačkami různých barev a vzorů.
1: To jsou nejstarší obkladačky, kdy lidé, kteří o ně měli zájem, si vybrali vzor a tady mu byly prodány zaměstnancem keramičky. To máte i napsané.
2: Jo. Bílé slinuté dlaždice vyrobené pro obložení alpských tunelů.
1: Byly mrazuzdorné a od roku 1905 vydrželi až do současnosti.
2: Muzeum stavební keramiky v Horní Bříze nás provází Václav Moulis. Vy jste se zdejší kaolinkou a keramičkou provázaný celoživotně.
1: Pracoval jsem tam 40 let. Mám keramiku rád a rozhodl jsem se provázet lidi tímto krásným místem. Jsou tu dlažby, obkládačky, jsou tu šamotové výrobky i ukázka kaolínu.
2: A všechno to tady začalo v roce 1882, kdy tady byl nalezen kaolín a posléze tady jednu dobu byla i největší kaolinová továrna v Evropě.
1: Ten kaolín objevil Johann Fitz a těží se vlastně dodnes. Dál teda začal vyrábět dlažbu, o kterou byl velký zájem. Ty dlažby byly osazeny na nástupištích evropských nádraží i v Plzni. Tady je krásná lilie, vidíte, můžete si na to vypadat jako mozaika a když se to složí potom do většího prostoru, tak je to moc hezký.
2: Teď jsme došli k přenosným kachlovým kamnům, ta svého času šla přímo na dračku.
1: Protože dokázali udržet teplo domova. Večera se tam nám dalo uhlí nebo brigety a kachle hřály do rána. Takhle to vypadalo zevnitř, co tady se přikládalo a tamhle se odebíral popel. Ano?
2: Kolik váží taková kamna?
1: Jsou těžká přes 300 kilo a 4 pracovníci měli s něma co dělat i usadit na své místo. Tady jsou vidět výrobky po znárodnění, obkladačky, takzvané P10, které měly velký úspěch na Expo 58 v Bruselu. Rovněž u našeho pavilonu byla odměněna keramická fontána.
2: A tohle to není klasická obkladačka, to je keramická tvárnice.
1: A s tou jsou obloženy budovy České televize na Kavčích horách.
2: Muzeum stavební keramiky v Horní Bříze můžete navštívit každou neděli od 10 do 15 hodin až do konce října. Mimo sezónu od listopadu do konce března vždycky po domluvě. Z Horní Břízy Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kraj. Seriál o rodácích a osobnostech západních Čech.
1: Vojtěch Šejnost byl zakladatelem a později slavného sušického sirkařství. Jak se tento vyučený truhlář k sirce vlastně dostal a co tomu předcházelo? Zjišťoval jsem podrobnosti před Šejnostovým rodným domem v Sušici, a to u Jana Lhotáka ze zdejšího muzea.
2: Vojtěch Šejnost se narodil v Sušici v poměrně skromných poměrech, byť v té jeho rodinné anamnéze zase máme i třeba sušické měšťany, takže nemůžeme říct, že by to byla vyloženě chudá rodina. Nicméně Šejnost začínal jako truhlářský tovariš, který působil ve Vídni, což byla tehdy běžná praxe, posílal to s tím mladé frekventanty řemesla do většího města sbírat zkušenosti.
1: A právě tady začíná příběh později tak slavné sušické sirky. Vojtěch Šejnost se ve Vídni seznámil s Marií Urbancovou a zahořel k ní láskou. Marie dělala služebnou u lékárníka Romera, který vlastnil recept na výrobu sirkové hmoty.
2: Tu připravovala jeho manželka, ta už jen často trpěla migrénami, takže tu povinnost vyhotovat recept potom svěřila svojí služce, kterou tedy byla Marie Urbancová, no a pak už byl pouze kruček k tomu, aby se ten recept dostal do rukou Šejnostovi.
3: Čili taková malá průmyslová špionáž.
2: Je to tak, ano.
3: Takže když se vrátil zpět, tedy do Sušice, co se dělo dál?
2: No pak následovala dosti složitá anabáze, protože Sušice v květnu roku 1839 vyhořela a najednou Šejnost v říjnu 1839 přichází na radnici, že chce povolit výrobu sirek ve městě.
3: Paradox.
2: Což je celkem kontroverzní, nicméně magistrát se zachoval velkoryse, to povolení mu udělil, nicméně Šejnost, přestože byl pracovitý, tak nezvládal uspokojovat poptávku, takže nakonec se spojil s židovským obchodníkem, který mu zajistil kapitál, a ta spolupráce dovedla až tak daleko, že tady byla na počátku 40. let založena vysloveně továrna na výrobu sirek.
3: Víte, kdo to byl Vojtěch Šejnost?
4: Ano.
3: Tahle má ten rodný dům, co
4: ano,
3: o něm víte?
4: Ano, co o něm vím, že je to vlastně zakladatel sirkařský továrny tady v Sušici. No a pak to bylo v Sole, no a pak bohužel po roce 89 vlastně to tak prodali, mám dojem, to Solo.
5: Myslím, jo, že...
4: Tak už se tady vůbec sirky bohužel nevyrábějí.
1: Ale abychom úspěch Vojtěcha Šejnosta neviděli jenom v loupeži receptury, po založení továrny například přemýšlel, jak sirku zbavit její jedovatosti.
2: On se snažil víceméně použít buď tady nějakou méně agresivní formu fosforu, anebo vyloženě vyvinout bezfosforové zápalky nebo roužátka, jak se říkalo místním žargonem. Takže ano, takové vynálezy on měl, stejně jako třeba různá vylepšení, pokud jde o výrobu. V muzeu Šumavy v Sušici jsou uloženy stroje, které připomínají na tu první výrobu, ale právě díky Šejnostovým zlepšovákům se v podstatě velmi rychle dařilo tu výrobu zkvalitňovat a zefektivňovat.
1: Pozdější firma Solo, vzniklá ze Šejnostovy továrny, dosáhla vpravdě celosvětového úspěchu. Její výrobky se svého času vyvážely do 50 zemí. A připomeňme, co bylo na začátku. Vztah Vojtěcha Šejnosta s Marií Urbancovou, které se náhodou dostala do ruky ta základní směs.
3: Čili za kvalitní a velké české nebo sušické sirkařství může Urbancová.
2: Dá se to tak říct ovšem.
1: Ze Sušice Roman Stupka, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
6: Proudy řeky táhnou k nám, tvou ne.

0: Jsou 4 minuty po 11:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a zároveň je 19. září a dnes si připomínáme velmi smutné výročí. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení. Povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do get a koncentračních táborů.
1: Hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky, nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj, nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: A Židé nezastaví vítězný pochod arijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou to bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes 100. výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na túře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech. Thanks be to God. Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety. Now gone from us. Po 10 dnech státního smutku. A před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na projekt nové nemocnice v Plané na Tachovsku má plzeňský kraj přes 30 milionů korun. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. České tenisty čekají další zápasy proti Spojeným státům. A dnes bude většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Příjemné sobotní poledne přeje Andrea Samešová. Plzeňský kraj dál připravuje nemocnici v Plané na Tachovsku. Zařízení následné péče se 150 lůžky a ambulancemi nahradí současnou menší nemocnici následné péče Svatá Anna. Výstavbu dlouhodobě podporují Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, město Planá i další starostové na Tachovsku. Více už k aktuálním přípravám řekne hejtman Kamal Farhan z Hnutí ANO.
2: Tuto chvíli můžu konstatovat, že vlastně jsme do rozpočtu na příští rok, to znamená do rozpočtu na rok 2027, vyčlenili více než 30 milionů korun.

0: přináší Ondřej Hodan.
1: Hledaný má na sobě tmavou vestu, zelenou mikinu a ústavní tepláky, které jsou ustřižené a tak z nich jsou kraťasy. Nepředstavuje nebezpečí pro sebe ani okolí a je pravděpodobné, že se zdržuje ve společnosti osob užívajících omamné a psychotropní látky.
0: Případné informace mohou lidé sdělit na nejbližší policejní služebně anebo na lince 158. Dnes bude definitivně jasno o kandidátkách pro říjnové komunální a senátní volby. Registrační úřady mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy mohou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Poté může ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je mohou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu až do 28. září. V minulých dnech je už mohly vidět školní skupiny.
2: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od nástupu Habsburků na trůn.
2: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
3: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavské sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně nalehko.
2: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Sport.
0: Čeští tenisté mají o 14 hodin před sebou další zápasy o postup na finálový turnaj Davisova poháru. Po úvodním hracím dnu je souboj se Spojenými státy 1-1 na zápasy. O druhý bod se budou nejprve snažit deblové páry. V nominaci jsou Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem a za hosty Harrison a Krajicek. Dnes by měli po deblu nejprve nastoupit Menšík proti Sheltonovi a poté Lehečka s Tienem.
4: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré a biozátěž jednička tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Rokycanské ulici v Plzni na Doubravce se dnes instaluje nová lávka. Provoz ve směru na Prahu je veden v jednom pruhu v protisměru. Omezení platí i mezi křižovatkami s ulicí Revoluční a Dlouhá ve směru na Prahu a také před křižovatkou s ulicí Masarykova ve směru do centra. Sledujte proto bedlivě dopravní značení.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
5: Ano, je 12 hodin a 5 minut a já mohu tedy zahájit sobotní písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň 19. září. No a to, jak jste možná slyšeli už v kalendáři, má svátek Zita. Tohle jméno není u nás příliš rozšířené. Zit je tady něco přes 16 stovek. To jen tak pro inspiraci. Vy samozřejmě už teď můžete volat na číslo 221 554 222. Na uši se sumírovat nějaké to přání nebo nějaký ten vzkaz, telefonní linka je volná a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: Karel Skolovče se stihl dnes jako první dovolat do písniček pro vás a tak budávám slovo. Karle, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. Dne 16. září oslavili svůj svátek všechny Ludmily, tak tuto písničku posílám pro všechny Ludmily, zvláště pro svoji dceru, která byla panek doktorách, jo, hodně zdraví a spokojenosti, mnoho lásky a děkujeme i se synem, co pro nás dělá, jo, to přejí všichni, jako táta, bráška Kája, jo, no a strejda Láďa Skolovče se svojí celou rodinou, no, rodina Slachova, rodina Knězova a Kopeckých ze Staněti a všichni z Lidické 348 Skolovče, kteří mají rádi. A vám, pane Stupka, děkuji a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou posíláme písničku.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: No a teď se tady bude hrát pro paní Jaroslavu Podrouškovou z Chodova. Píše se tady naší milované mamince Jarušce k 60. narozeninám, které oslavila ve středu 16. září. Přejeme vše nejkrásnější, nejlepší a nejúžasnější. Ať si spokojená, šťastná a stále tak krásná. Mnoho a mnoho dalších svěžích let ti ze srdce přejí děti Markéta s Tomášem, skoro zeť Radoslav a taky malý pejsek Gigi.

Milé rádio, moc vás všechny zdravím a chtěla bych nechat zahrát písničku pro mou babičku Martu Seidlovou z Chodské Lhoty, která ve středu oslavila narozeniny. Milá babičko, k tvým narozeninám ti přeju všechno, co si jen můžeš přát. Hlavně zdraví, protože to je nejdůležitější. A potom spoustu radosti, smíchu a lidí kolem tebe, kteří tě mají stejně moc rádi jako já. Hodně štěstí, lásky a plno energie ti přeje tvoje vnučka Petra s rodinou.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte písničky pro vás z Českého rozhlasu Plzeň a Mirka z Plzně má doma návštěvu a chtěla by jí nechat něco zahrát, proto k nám zavolala a já už jí zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju krásný den, pane Romane. Trpělivost růže přináší. Tak já vás pěkně zdravím. Zdravím všechny rozhlase, všechny kamarády, kamarádky a mám tady kamarádku z Domažlic, Marii, tak jsem řekla, hele, necháme si zahrát, je tam román, ten nám určitě zahraje. Tak tu písničku, kterou jsme vybrali, všechny moc pozdravuju a komu se líbí, tak ať poslouchaj. Děkuju moc a zase někdy naslyšenou, Románku, děkuju.
0: Hrajeme Mirce a pozdravujeme Marii.
1: Děkuju, vyřídím.

0: 221 554 222, tohle telefonní číslo jsem do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň zná také paní Hanka, která momentálně volá z Hněvnic, nebo snad z Hněvnice. Prý tam máte, Hanko, nějaký sraz, ano?
1: Tak. Slyšíme se?
0: Už se slyšíme, vy tam na srazu.
1: Jsme na srazu u Pepíčka Čecha v Hněvnicích, máme třetí ročník. Tak bychom si chtěli nechat zahrát nějakou hezkou písničku pro radost.
0: Tak
1: by to šlo.
0: Hanko, my už jsme ji vybrali, kolik lidí to poslouchá teď tam u vás?
1: 20 lidí nás tady poslouchá.
0: A myslíte, že všech 20 zná Šviháka Lázeňského?
1: To já myslím, že zná.
0: Tak
1: určitě.
0: Ať si to zanotují s vámi společně, mějte se tam hezky.
1: Děkujeme, mějte se krásně, naslyšenou.

No, Šviháková procházka právě skončila a přede mnou leží další vzkaz. Dnes má moje maminka Jaroslava první výročí od operace nádoru. Chce poděkovat svým ošetřujícím lékařům a pomocnému personálu nemocnice v pražském Motole a posílá jim písničku od Jaromíra Majera Jsme děti slunce. S přáním hezkého víkendu všem posluchačům a vám do rádia Sylvie a Jaroslava z Prahy.

No a ten následující vzkaz je krátký, ale upřímný. Dobrý den, vážený Český rozhlase Plzeň, prosím o zahrání písničky od skupiny Jelen pro moji manželku Evičku, aby jí práce na chalupě šla od ruky. Děkuji moc, manžel Mirek.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

No, uteklo to jako voda, protože před námi už je zas poslední vzkaz. Vážená redakce, zahrajte všem pořadatelům a účinkujícím v malé vesničce Štichov u Staňkova. V sobotu 12. září uskutečnili setkání rodáků a bylo to úžasné. Od 14:00 odpoledne bylo přivítání rodáků a jejich příslušníků a potom skvělý program. Moc děkujeme za krásně prožité odpoledne. Podepsáni jsou Vrzalovi z Dobřan.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trout. Kdo ví, až se dovím, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: V Hořehledech na Plzeňsku začne po víkendu rekonstrukce průtahu a mostu. Vědci ze Západočeské univerzity vyvinuli unikátní aplikaci, má odhalit kognitivní poruchy. A dnes bude polojasno, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Na Plzeňsku začne po víkendu další rekonstrukce. Ředitelství silnic a dálnic zahájí v pondělí rozsáhlou opravu téměř kilometrového úseku průtahu a mostu v Hořehledech na jižním Plzeňsku, což je část spáleného Poříčí. Vyjde na téměř 160 milionů korun. Hlavní tah 1/19 zůstane až do léta příštího roku uzavřený. Provoz bude veden po objízdných trasách přes okolní obce, uvedl to mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Vzniknou i nové chodníky, autobusové zastávky a nebo parkovací stání. Odborníci z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni mají k dispozici první výsledky nové aplikace DigiDiadem. Ta dokáže odhalit první příznaky Alzheimerovy nemoci nebo demence. K testu stačí počítač nebo tablet s mikrofonem. Umělá inteligence za 15 minut analyzuje hlas i mluvené slovo a stanoví kognitivní profil. Podle mluvčí univerzity Andreje Čandové se od května otestovalo 4000 lidí.
6: U 18% z nich vyhodnotil systém, že jejich kognitivní výkon je nadprůměrný. Největší část, 2/3 uživatelů, dosáhla průměrného výsledku, který zcela odpovídá běžné zdravé populaci. A zbylých 15% testovaných dostalo výsledek indikující snížený nebo deficitní výkon.

0: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon v neposlední řadě využívají žáci taky pro kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
1: Podle Havla je třeba regulovat hlavně sociální sítě.
2: Sport.
1: Slovinec Tim Farčnik je novým předsedou Mezinárodní biatlonové unie. Ve funkci viceprezidenta Jiřího Hamzu nahradila Švédka Domejová. Nové vedení už potvrdilo, že biatlonisté z Ruska a Běloruska se kvůli válce na Ukrajině i dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, teploty do 23, na horách do 19 stupňů. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Rokycanské ulici v Plzni se dnes instaluje nová lávka. Ve směru na Prahu je provoz veden v jednom pruhu. Omezení platí i mezi křižovatkami s ulicí Revoluční a Dlouhá a před křižovatkou s ulicí Masarykova do centra. Buďte proto za volantem maximálně opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
4: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, v půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz. Co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné a možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi z pejsky, maminky z kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, vidíte, Lucie?
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci. Můžete tady potkat třeba čouka obecného nebo mloka skvrnitého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
0: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohleto překonali a nevadilo vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolnová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupil jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50, za B 60, ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje?
2: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. To máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Klubu města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Tomajera, František Tomajer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. A ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Tomajera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami. Vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, Mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď. Pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagoškou Královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to ztělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 800. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou? Jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraj lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagoška Aneta Bůžková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

A je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy a jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu, startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Pro žádosti o sociální pobyt v zařízeních Plzeňského kraje platí nově jednotný formulář. Karlovarský kraj spustil oficiální WhatsApp kanál. Hokejisty Plzně čeká utkání v Třinci. A zítra bude polojasno, postupně zataženo a srážky, večer vyjasnění, teploty do 22 stupňů. Pěkné sobotní odpoledne přeje Andrea Samešová. Plzeňský kraj sjednotil formuláře žádostí o pobytové sociální služby ve svých zařízeních. Už není nutné vyplňovat žádost pro každý domov zvlášť, ani zajišťovat nové vyjádření lékaře, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
2: Dosud každé zařízení používalo vlastní formulář a žadatelé tak museli často vyplňovat žádosti opakovaně a opakovaně zajišťovat podklady pro jednotlivá zařízení. Teď je mohou poslat do libovolného počtu zařízení, která jsou provozovaná krajem, a organizace si je budou vzájemně uznávat.
0: O možném sjednocení formuláře jedná hejtmanství i s dalšími poskytovateli sociálních služeb. Karlovarský kraj má vlastní bezpečnostní kanál na WhatsAppu. Kraj chce tímto způsobem dostat ověřená sdělení k veřejnosti co nejrychleji. Lidé v aplikaci najdou například aktuální uzavírky a dopravní omezení. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Prostřednictvím kanálu bude možné veřejnost upozornit například na závažné situace, související opatření nebo doporučený postup. Při mimořádných událostech je rychlá informovanost obyvatel velmi důležitá. Z pohledu hasičského záchranného sboru může nový WhatsApp kanál pomoci například při informování o závažných mimořádných událostech, evakuaci nebo dalších opatřeních souvisejících s ochranou obyvatelstva.
0: Lidé se mohou připojit naskenováním přímého odkazu ze stránek kraje. Schodek státního rozpočtu v příštím roce se zřejmě sníží o několik miliard korun oproti původnímu návrhu ministerstva financí. Koalice ANO, SPD a motoristů se tento týden dohodla na snížení o jednotky miliard. Původně se jednalo o 389 miliard korun. Vláda zatím neupřesnila, které výdaje se škrtá nebo jestli se zvýší příjmy. Meziroční zvýšení

0: Má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Sport. Hokejisty Plzně čeká po včerejší prohře v Olomouci další zápas, a sice předehrávka třetího extraligového kola proti Třinci. Soupeř je zatím s plným bodovým ziskem v čele tabulky. Dnešní duel v Třinci začne v 18 hodin.
2: Počasí.
1: V noci bude polojasno, k ránu přibývání oblačnosti, teploty 12 až 8 stupňů. Zítra zpočátku místy ještě zmenšená oblačnost, během dopoledne se zatáhne, odpoledne i občasný déšť nebo přeháňky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Teploty zítra 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: S omezením počítejte v Plzni v Rokycanské ulici, kde se instaluje nová lávka. Ve směru na Prahu je provoz veden v jednom pruhu. Omezení platí i mezi křižovatkami s ulicí Revoluční a Dlouhá a před křižovatkou s ulicí Masarykova ve směru do centra. Na dálnici D5 se řidiči zdrží v koloně Unířan na Plzeňsku na kilometru 92. Stojí se v obou směrech, buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hodina 5 minut pokračuje sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. No a tak na vás v následující hodince čekají třeba hvězdy, hity, legendy, které budou dnes věnovány Františku Nedvědovi, který by právě dnes slavil narozeniny. Už jste asi slyšeli i v Zelené vlně, že se instaluje nová lávka přes Rokycanskou třídu v Plzni. My tam máme svého člověka, který pošle reportáž krátce po 14:30. Čekají na vás i tipy pro volný čas. No a už za pár minutek řidičská abeceda, kde se dozvíte, jak policie používá při kontrole provozu drony. Taky nadále zůstaňte s námi. Hezké odpoledne a příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si například povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo tedy má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Tipy pro volný čas.
2: Tak například měšťanská beseda v Plzni láká na české snímky. V 16.15 bude uveden dokument Bára Basiková a v 6:30 diváci uvidí český film Léčivé účinky sebeklamu. Bělská pouť v Bělé nad Radbuzou láká mimo jiné od 15 hodin na skupinu Kex, na Michala Hrůzu a od 8 hodin večer na pouťovou zábavu do kulturního domu, kde vystoupí i Stanislav Hložek se svými hity. V jízdárně Svědce u Tachova vystoupí od 19 hodin Monika Absolonová. Kulturní dům Mrákov láká od 8:30 na Odysseu. V plzeňském pivovaru se koná Gambrinus Rockfest, který nabídne 4 koncerty rockových kapel v 18 hodin, například skupinu Totální nasazení. V Lihovaru v Janovicích nad Úhlavou se konají vinařské slavnosti. Od 18 hodin mimo jiné uslyšíte cymbálovou muziku Greizer. No a v plzeňském amfiteátru se bude dnes odpoledne vzpomínat na slavný folkový festival Porta. Z kapel diváci uslyší například Hoptrop a Roberta Křesťana a Druhou trávu. Tolik naše dnešní tipy. No a Vaby Daněk už se pomalu chystá stírat rosu na kolejích.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Je půl třetí, posloucháte Český rozhlas Plzeň a tak vám můžu oznámit, že úplně jiný je ode dneška pohled na Rokycanskou ulici v Plzni. Frekventovanou čtyřpruhovou silnici a výpadovku na Prahu totiž překlenula před pár hodinami nová ocelová lávka pro pěší a cyklisty. Celkem má 116 metrů a nahradí nevzhledný a už i zasypaný podchod. Instalace moutné konstrukce nadvozovku částečně na Rokycanské omezila dopravu. No a my jsme byli u toho, když je řáp ráno a dopoledne začal postupně usazovat jednotlivé části lávky na svoje místo.
1: Uprostřed Rokycanské v tom středovém pásu tak stojí kolový jeřáb, který právě teď zvedá do výšky první díl lávky. Jsou to schody k lávce a usazuje je na betonový pilíř ve směru z rodinné ulice Zlobes. Stavby vedoucí Ivan Výšek.
2: Dneska osazujeme vlastně tu ocelovou konstrukci na předem vybetonované podpěry, které byly právě připravovány v průběhu celého léta.
1: Kolik dílů budete postupně usazovat?
2: Lávka se skládá celkem ze 4 dílů. Ten nejdelší kus je dlouhý 27 metrů. Ten budeme potom spojovat ještě s druhým kusem, který má nějakých 17 metrů, což je to hlavní přemostění přes Rokycanskou ulici.
1: Jak jsou těžké?
2: Ten nejtěžší kus, který se převážel, má 35 tun.
1: Instalaci lávky tady sleduje paní Olga.
3: Olga.
4: Jsem ráda, že tady ta lávka bude. Už jsme o ní usilovali mnoho let.
3: Mm-hmm. Vy tady bydlíte
4: mnoho
3: někde?
4: Let. Ano, ano. Takže tady... A tady se nedalo už pod tím podchodem chodit. Mm-hmm. Tam lítali psy a prostě nebylo tam bezpečno.
1: Se synem Krištofem už to tady nějakou dobu všechno sleduje pan Karel.
5: Je to zážitek, hlavně pro ty děti.
1: Usazení lávky sledují také lidé z okolních domů. Občas někdo vykoukne z okna a podívá se, jak daleko ta instalace aktuálně je. Schodiště už je na místě a teď už jeřáb zvedá do výšky další díl lávky. Je to ta nájezdová rampa z té lobeské strany, která zajistí bezbariérovost té lávky a budou ji také využívat cyklisté. Další na řadu přijdou díly, které jsou nad vozovkou. Podívat se přišla třeba také paní Zdeňka. Budete tady mít lávku?
6: Je to pro nás velká událost, protože tady je vlastně Letná, Lobzy a Doubravka bude konečně spojená a nebudeme muset chodit tím ošklivým podchodem.
3: A možná někdo přebíhal silnici.
6: I
3: tu nebezpečnou čtyřpruhovou.
6: Ty starší lidi taky no. Jsem viděla.
3: Takže teď to bude všechno bezpečné?
6: Určitě.
1: Já se vracím ke stavby vedoucímu Ivanu Výškovi. Práce pak budou pokračovat ještě v dalších dnech a týdnech.
2: V průběhu příštího týdne se bude ta ocelová konstrukce ještě provařovat, budou se svářet, musí se to všechno připravit, aby se to dalo položit na ložiska, které jsou tady už taky připravené. Pak se to bude podlívat a pak se budou dělat následně ty další práce, ty betonářské propojení ocelové konstrukce s tou betonovou.
1: Podle předpokladu se nová lávka veřejnosti otevře na přelomu roku. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 19. září a své 79. narozeniny by oslavil známý český zpěvák, kytarista, písničkář a skladatel František Nedvěd. Spolu se svým bratrem Honzou se zapsal do historie české country, folku a trampské písně. Hudební základy získal František od svého dědečka, který ho naučil hrát na klavír. Později krátce zkoušel i housle, ale jako desetiletému se mu zalíbila kytara, která se stala jeho celoživotní vášní. Jeho první kapelou byla v roce 1964 sestava Five Dogs, kde hrál na bicí a potkal se tady se svým bratrem Honzou. Roku 1972 spolu založili trampskou skupinu Toronto, kterou o dva roky později přejmenovali na Brontosaury. Paralelně s působením v Brontosaurech vystupoval také ve skupině Spiritual Quintet, kam vstoupil opět se svým bratrem. Ten ale kapelu v roce 1988 opustil a vydal se na solovou dráhu. František ho následoval o 4 roky později. Podle hudebních publicistů byl František výraznějším vokalistou a kytaristou, zatímco Honza byl jistějším autorem hudby. Významným milníkem v kariéře bratrů Nedvědových byl koncert na Strahovském stadionu 21. června 1996, který navštívilo kolem 60 tisíc lidí. Vedle koncertování se František Nedvěd 20 let živil jako opravář telefonů. Mezi jeho záliby patřil tenis. U svého domu si nechal vybudovat kurt. Své doprovodné kapely pojmenoval tenisovými termíny druhé podání a tiebreak. Hrál také nohejbal a soutěžně tančil. František Nedvěd zemřel 18. července 2021 ve věku 73 let na karcinom plic. Svůj poslední koncert absolvoval pouhých 9 dnů před svou smrtí. Jeho hudební odkaz žije dál, nejen v jeho nahrávkách, ale i v tvorbě jeho syna Františka a synovce Honzy mladšího, kteří se také profesionálně věnují hudbě. My si pustíme jeden z mnoha hitů tohoto muzikanta. Jmenuje se Ray Divá a je to předělávka hitu Listen to the Radio od Donna Williamse z roku 1982.

0: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Rokycanskou ulici v Plzni dnes překlenula nová lávka. Dobrovolníci a příznivci vojenské historie dnes rozsvítí světla u vojenských opevnění. A zítra bude polojasno, postupně zataženo a srážky, večer vyjasnění, teploty do 22 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Rokycanskou ulici v Plzni dnes překlenula nová ocelová lávka. Na místě pracuje kolový jeřáb postavený ve středovém dělícím pásu a řidiči projedou v zúžených pruzích. Z čeho se nová lávka pro pěší a cyklisty skládá, popíše mluvčí magistrátu Eva Barborková.
3: Jedná se o část nájezdové rampy a také schody z rodinné ulice a dva kusy konstrukce lávky, které budou nad komunikací. Poslední, nejdelší kus ocelové konstrukce lávky měří téměř 28 metrů a váží 34 tun. Nová lávka bude dlouhá 116 metrů a 3,5 metru široká, přičemž samotná mostovka bude mít délku 77 metrů.
2: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám více než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Domažlická a plzeňská jednota Československé obce legionářské organizuje dnes akci například u objektu lehkého opevnění poblíž obce Všekary na jižním Plzeňsku. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Určený je pro nízkopříjmové rodiny, které mohou získat až 1500 korun na pololetí na aktivity pro děti od 3 let. Žádosti začala rada přijímat ve středu a částka 4 miliony korun se vyčerpala za jediný den. Česká rada dětí a mládeže proto přidá další peníze, potvrzuje ředitel Ondřej Šejtka.
4: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
2: Do projektu Darujeme kroužky dětem mohou lidé i přispívat. Výzva trvá až do 24. listopadu. Armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD během akce Dny NATO v Ostravě.

0: letec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, k ránu přibývání oblačnosti, teploty 12 až 8 stupňů. Zítra zpočátku místy ještě zmenšená oblačnost, během dopoledne se zatáhne, odpoledne i občasný déšť nebo přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Teploty zítra 19 až 22, na horách do 17 stupňů. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, aby o zátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se stala na Klatovské třídě v Plzni poblíž křižovatky u trati Borská. Srazila se dvě osobní auta a překáží provozu. A ještě dopravní nehoda v Boru na Tachovsku v Nábřežní ulici, kde auto narazilo do stromu. Na místo jedou složky IZS. Buďte proto velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dvacátá základní škola v Brojově ulici v Plzni slaví 70 let od svého otevření. No tak jsme tam na chvíli vyrazili s mikrofonem a vy reportáž uslyšíte krátce po 15:30. No a bude to také soutěžní hodinka, soutěž je připravena a vítěz u mě bude mít dvě volné vstupenky na libovolné představení z nadcházejícího filmového festivalu Finále. No a za pár minutek zase náš seriál Zdraví v Ceňku, kde bude pro změnu řeč o hladině testosteronu. Tak i nadále poslouchejte rádio vašeho kraje. Hezké sobotní odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Zdraví v cajku.
1: Dneska se od nás mimo jiné dozvíte, co je to hypogonadismus a koho trápí. Ale i to, jak si muži, kteří touží po svalnatém těle, můžou dávkami testosteronu pěkně zkomplikovat život. Vítám u nás doktora Miroslava Šutu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnes to bude povídání o hlavním mužském pohlavním hormonu, tedy testosteronu. Jak s ním souvisí ten zmiňovaný hypogonadismus?
2: Já bych nejdřív vysvětlil ten termín. Gonády jsou vlastně pohlavní orgány a hypo znamená, že máme něčeho málo. Čili jedná se o muže, kteří mají nízkou hladinu testosteronu. Těch příčin může být celá řada. Může se jednat například o nějakou vývojovou vadu, může dojít k tomu, že varlata včas nesestoupnou do šourku, ale může jít také o projev určité nemoci, například rakoviny a podobně.
1: Předpokládám, že v případě takových diagnóz předepisuje testosteron výhradně lékař.
2: Ano, je to tak. V České republice je testosteron výhradně na lékařský předpis. Nicméně žijeme v době internetové a pokud něco opravdu chcete, můžete si to objednat například z nějakých e-shopů v jihovýchodní Asii nebo podobně.
1: No a když si muži seženou a nasadí testosteron na vlastní pěst, co tím riskují?
2: Riskují tím poměrně vážné zdravotní komplikace. Ukázalo se, že v případě těch mužů s hypogonadismem ta rizika nemusí být tak velká. Existuje k tomu docela zajímavá nedávná studie. Nicméně, pokud není prokázána ta nízká hladina testosteronu, mohou si muži vyvolat velmi vážné problémy. Ukázalo se, že muži, kteří užívali testosteron, přestože ho nepotřebovali, měli zhruba o 50% vyšší riziko vážných nemocí srdce a cév. Dokonce došlo ke zdvojnásobení rizika úmrtí na všechny příčiny. To znamená, že sice se budete cítit třeba lépe, ale riskujete vážnou nemoc nebo dokonce úmrtí.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jaké důvody muže vlastně vedou k tomu, že se schánějí po testosteronu?
2: Odborníci upozorní, že existují dvě takové velké základní skupiny. Jednak jsou to starší muži. U mužů s věkem klesá ta produkce testosteronu zhruba o 1% každý rok, čili časem dochází k přirozenému poklesu. U některých mužů se to může projevovat například tím, že mají problémy s libidem, s erekcí, cítí se unavenější, cítí změny nálad a v současné době existuje možnost takzvané náhradní terapie, to znamená užívání tohoto hormonu. Nicméně mělo by to být po konzultaci s lékařem a na lékařský předpis. Druhou velkou skupinu tvoří mladí muži, kteří chtějí být většími samci, chtějí být většími mači, chtějí mít třeba osvalené tělo a v tom případě často sahají právě po užívání testosteronu. Testosteron patří mezi takzvaná anabolika, to znamená, že zvyšují tvorbu svalů. Možná si to pamětníci vzpomenou, že v 80. letech velká řada sportovců ta anabolika užívala a některé sportovkyně potom vypadaly spíš jako muži.
1: Co když to ti muži přeženou s dávkou? Jak na to tělo zareaguje?
2: Lidský organismus je poměrně komplikovaný a je tam poměrně dobrá regulace. To znamená, že když tělu budete dodávat velké množství testosteronu, tak tělo může vyhodnotit tu situaci tak, že vlastně produkuje samo příliš mnoho testosteronu a dojde k jeho poklesu. Čili mladý muž, který chce být velký samec, chce mít osvalené tělo, tak paradoxně může skončit tak, že užíváním testosteronu potlačí produkci testosteronu ve vlastním těle a stává se nemocným a závislým na těch dodávkách zvenčí.
1: Říká v závěru Miroslav Šuta. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 15:23 nadešel čas na sobotní odpolední soutěž. Už můžete volat na číslo 221 554 222. No a mezi tím vám řeknu, o co vlastně půjde. Půjde o dvě volné vstupenky na filmový festival Finále, který v Plzni začne 25. září a potrvá do 30. na festival, který shrnuje to nejdůležitější a nejlepší, co se za uplynulý rok v Čechách natočilo. A vy si můžete vybrat film, jaký chcete, a ještě někoho vzít s sebou. Tak uvidíme, uslyšíme, jak to všechno dopadne, protože už někoho teď mám u telefonu. Hezké odpoledne, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady Jarda Plzeň.
0: Jardo, víte, co je festival Finále?
1: Vím, ano.
0: Už jste byl na nějaké projekci?
1: No, je to, už je to tak 2 roky.
0: No dobře, a líbilo, jo?
1: Jo, ano.
0: Tak samozřejmě, když si můžete vybrat film, jaký chcete, to je samozřejmě daleko lepší. Ale pozor, už jdu na tu otázku. Dnes by totiž slavil narozeniny herec a dramatik Jan Skopeček. Tohle jméno vám něco říká?
1: Ano, říká.
0: Stačí připomenout třeba Tři muže v chalupě nebo Tři chlapy v chalupě. Jo. Tak, ale mě teď bude zajímat, kde se ten Jan Skopeček takhle 19. září roku 1925 narodil. Buď to za A bylo v Rychnově nad Kněžnou, nebo za B v Lovosicích, nebo za C v Litoměřicích, Jardo.
1: No, je to čistý typ, Rychnov nad Kněžnou.
0: Rychnov nad Kněžnou je čistý typ, ale bohužel špatný, Jardo.
1: Nedá se nic dělat, tak příště.
0: Rád jsem vás slyšel, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Kdo je tam dál? Už je to 50-50. Halo.
2: Už je to 50-50.
0: Tak tam si slumíme to rádio. Slumíme rádio.
2: Jo, slyším. Tady Jindra z Plzně.
0: No Jindro, tak co vy?
2: Litoměřice.
0: Litoměřice je ten správný typ, ano. A to jste věděl jen tak z patra?
2: Ne, nějak jsem to vytušil. Těžko říct, kde se to vzalo, ta myšlenka, ale takhle jsem se rozhodl, takhle jsem to dal.
0: No dal jste to dobře, Jindro. Dvě vstupenky jsou tady u mě pro vás. Já vám ještě jednou gratuluji a zůstaňte mi u telefonu.
2: Děkuji.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Některá zvířata projdou naším životem a zanechají v něm stopu, která nezmizí ani po mnoha letech. Pes, který nás každý den vítal u dveří, kočka, která přesně poznala naši náladu, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně jiný zvířecí kamarád, se kterým jsme prožili kus života. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete vy? Čím byl výjimečný a co jste spolu zažili a jak se vlastně dostal do vašeho života? Svůj příběh můžete volat Jarce Barboříkové do dnešní noční linky, která začíná tradičně ve 23 hodin. Teď jsou ovšem na řadě
1: plzeňské zajímavosti.
0: 20. základní škola v Brojově ulici v Plzni, přezdívaná Brojovka, slaví 70. narozeniny. Školní budova, postavená podle návrhu plzeňského architekta Antonína Kurela, se před několika lety rozrostla o čtvrté patro. Pyšní se zelenou střechou i venkovní učebnou. A také k ní přibyla nová sportovní hala, kterou využívají i sportovní kluby a veřejnost. Vymoženosti 21. století se ve škole mísí s původními prvky. Když byla před 70 let v roce 1956 otevřena, událo se to za poněkud polních podmínek.
2: 1. září stále ještě ve vchodu do školy nebyly osazeny dveře.
3: Takže byl volný průchod do školy i ze školy.
2: A kameníci dokončovali obložení vestibulu až do 12 hodin poledních. Okolí školy vlastně nebylo plně připraveno, takže i v novinách potom vyšel článek o tom, že stavbaři ze školáků dělají dobrodruhy, protože musí chodit do školy příkopy.
3: Škola se stavěla pro sídliště Slovany a byla obrovská pro velký počet dětí.
2: 1. září 1956 přijala škola žáky do všech ročníků. Nenaplňovala se tedy postupně, ale pěkně naráz.
3: Pěkně naráz sem přišlo 800 dětí.
2: Myslím si, že to pro ně musel být taky velký zážitek, tím, že přešli z těch jiných škol do té nové velké budovy.
3: Do historie 20. základní školy v Brojově ulici v Plzni nás zasvěcuje ředitel Zdeněk Krajdl. Pojďme si prohlédnout samotnou budovu jako takovou.
4: Díky.
2: Na štítu budovy můžeme vidět krásná sgrafita, na kterých jsou zobrazeny ty základní předměty, kterým se věnujeme i v současnosti.
3: A jsou to sgrafita Františka Kolihy. Byla to první realizace jeho sgrafit.
2: S tím mohu jenom souhlasit.
3: Ta sgrafita může obdivovat každý kolemjdoucí. Co nám předvedete, co už kolemjdoucí nevidí?
2: Zajímavý je vestibul školy, obložený hnědým mramorem.
3: Kdyby tady nebyl ten školní ruch, když se sem vejde, člověk by ani neřekl, že je ve škole.
2: To rozhodně musím říct, že každý z návštěvníků, který vstupuje do školy, je uchvácen tou honosností té výzdoby.
3: Vystoupali jsme po schodech, prohlížíme si svítidla.
2: Jsou původní a trváme na tom, že rozhodně nebudeme měnit.
3: Máte tady i další památky, které jsou přímo provázané s historií školy a s jejím vznikem?
2: Máme a jsou vázány na to, že musí mít dlouhou životnost a trvanlivost.
3: Tak to jsem zvědavá, co to bude. Tady jsem se opravdu vrátila do minulosti, vstoupili jsme do školní dílny.
2: Je z poctivého materiálu dubové stoly, kovové nohy a svěráky, které tady budou ještě spoustu let sloužit žákům při pracovních činnostech.
3: Teď nás přivítala tělocvična se svým dřevěným obložením, které také určitě je z roku 1956.
2: I s původní parketovou podlahou, na kterou nedáme dopustit. A pokud jsem mluvil s bývalými žáky, tak při vstupu do tělocvičny řekli jedno jediné slovo a to bylo kruhy.
3: Kam nás zavedete teď? Předpokládám, že už to budou učebny, kterými se může pochlubit škola v 21. století. Tady je klid, protože je hodina.
2: A protože strop je opatřen stropními kazetami, které napomáhají tomu školnímu klidu na chodbách. To, kam právě vstupujeme, tak je vlastně počítačová učebna se 30 počítačovými stanicemi. Všechny učebny na tomto patře jsou klimatizované a opatřeny rekuperační jednotkou. Dvě počítačové učebny využíváme i pro výuku jazyků a jsou v nich umístěny počítače, které jsou schované ve stole a stiskem tlačítka vyjedou nahoru.
3: Tohle vás určitě hodně baví, že jo?
5: Ano.
1: Jo.
4: Když ty počítače vyjížděly nahoru, tak jsem si říkala, že je to kouzlo.
3: Ještě přidám motto 20. základní školy v Brojově ulici v Plzni a to zní Škola jistoty, jazyk, informatika, sport. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: No a co v téhle rubrice o češtině probereme dnes? Bude to hned první věta, kterou říká kolega Stanislav Jurík, odborníci na češtinu.
2: To mě úplně položilo. Můžeme říct o špatné zprávě nebo o velkém překvapení. Přitom dál stojíme nebo sedíme. Proč tedy říkáme, že nás něco položilo? Vysvětlí nám to doktorka Růžena Písková z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. Původní význam slovesa položit popisuje činnost, která způsobí, že člověk nebo věc leží. Třeba knížku položíme na noční stolek. Z téhle konkrétní představy vznikl význam obrazný, přenesený. Když nás něco položí, zasáhne nás to tak silně, že na chvíli ztratíme jistotu nebo schopnost normálně zareagovat. Přitom se nemusíme skutečně fyzicky zhroutit na zem. Stačí, že nás událost vyvede z duševní rovnováhy. V internetové jazykové příručce a dalších slovnících k tomuto heslu najdeme příklady jako nemoc ho položila nebo taková tragédie by mě položila.
2: Připomíná mi to spojení položit někoho na lopatky?
3: Obě spojení jsou si blízká, ale nemůžeme tvrdit, že jedno vzniklo pouhým zkrácením toho druhého. Zápasník dostane soupeře na lopatky a tím ho přemůže, zvítězí nad ním. Ve větě ta zpráva mě položila, však žádný skutečný souboj popisován není. Společná oběma situacím je však základní tělesná zkušenost. Ten, kdo stojí, je silný, nezávislý, zdravý, může jednat. Naopak ten, kdo leží, je obvykle unavený, nemocný, poražený nebo aspoň na chvíli vyřazený z činnosti. Podobně říkáme, že nás něco srazilo na kolena nebo že jsme se po těžkém období znovu postavili na nohy.
2: Když nás něco položí, zní to spíš negativně. Jde ale vždycky o něco špatného?
3: Ne nutně. Člověka může položit i dojemné gesto nebo smích v legrační situaci. Když řekneme, ten vtip mě úplně položil, nemyslíme tím, že nás naprosto zdrtil, ale naopak, že jsme se smáli tak, až jsme se přestali ovládat. Sloveso položit tedy samo o sobě neříká, jakou emoci prožíváme. Vyjadřuje především její sílu. Silné emoce totiž neprožíváme jenom v hlavě. Rozbuší se nám srdce, podlomí kolena, zadržíme dech nebo se rozpláčeme. Čeština nám pomocí tohoto jazykového prostředku názorně ukazuje, že člověk myslí, vnímá a cítí celým tělem a jazykově se pak vyjadřuje s oporou o tyto tělesné stavy.
2: A o dalších příkladech propojení jazykového vyjadřování s našimi smysly, vnímáním a myšlením si budeme povídat třeba zase někdy příště. Teď se už loučíme s doktorkou Růženou Pískovou. Díky, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Tak to byla naše dnešní chvilka s češtinou, 15:52, 16. hodina je tady Coby Dub, stejně jako Andrea Samešová s dalšími aktuálními zprávami. No a po nich vězné návraty. V těch dnešních si poslechněte, jak začínala, po čem kdysi snila a jak změnila svůj život zpěvačka Lucie Bílá. Patrik Rozehnal vám ji představí i nejen jako zpěvačku, ale i jako herečku, vypravěčku anekdot a návštěvnici zábavných pořadů. Všechny role zvládá a prý baví. Takže za chvíli po 16. hodině hvězdné návraty. No teď do té 16. vám ještě budou hrát dvě kapely začínající na písmeno B, Body M, no a Black Milk právě teď. Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála s Jirkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni začala přestavba sportovního areálu SK Petříne. Policejní služebna ve městě Touškově se stěhuje na novou adresu. Ministerstvo obrany připravilo kurz důstojníků v záloze pro vysoké školy. A zítra bude polojasno, postupně zataženo a srážky, večer vyjasnění a teploty do 22 stupňů. Pěkné sobotní odpoledne. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Plzni začala oprava dalšího sportoviště. Po téměř 70 letech se dočká zásadní proměny sportovní klub Petříne. Město na opravy přispěje částkou 17 milionů korun. Oprava se týká fotbalového hřiště, jeho zázemí i cyklistického velodromu. Plzeň o tom informuje na svých webových stránkách. Za oběma brankami vzniknou i nové tréninkové plochy s umělou trávou. Cyklistický velodrom bude mít novou dráhu i mantinely. Ten původní pochází stejně jako fotbalový areál z roku 1958. Celkové náklady na první etapu činí téměř 35 milionů korun. Ve městě Touškově na Plzni severu je dočasně uzavřená obvodní služebna policie. Stěhuje se do nových prostor v objektu bývalé pošty v Čemínské ulici. S otevřením se počítá na začátku října. Do stejné budovy se přesouvá i tzv. Pol Point, kde lidé mohou komunikovat s policií na dálku prostřednictvím videa, říká policejní mluvčí Eva Červenková.
2: V Plzeňském kraji od roku 2023 postupně vzniklo hned 6 kontaktních míst policie Pol Point. Jedná se o místo, kde občané mohou podat či doplnit již podané oznámení o protiprávním jednání, a to online pomocí videokonferenčního systému.
1: V Plzeňském kraji mají podobná zařízení i Starý Plzenec, Zbiroch, Folmava a Švihov. V Karlovarském kraji loni vyprodukovali nejméně směsného odpadu město Ostrov na Karlovarsku a obce Andělská hora a Dolní Žandov. Vyplývá to z výsledku odpadového Oscara, který pořádá ekologická organizace Arnika. Úspěšné byly i Mariánské lázně, které drží nízkou produkci odpadu i přes velký nápor turistů. Jak říká mluvčí Arniky Luboš Pavlovič, jejich systém třídění stojí na husté síti sběrných míst.
3: Bioodpad mohou obyvatelé celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře a od roku 2016 funguje i nádobový sběr. V sezóně od března do listopadu Mariánské lázně jednou týdně sváží 94 nádob na bioodpad.
1: Ministerstvo obrany připravilo kurz důstojníků v záloze pro vysoké školy. Je určen pro studenty bakalářského studijního programu. Ministerstvo ho připravilo ve spolupráci s Karlovarským krajem, kde pilotní projekt v letošním školním roce začne s Vojenskou akademií a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Na dnech NATO v Mošnově to dnes řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dobrovolně se do něj mohou přihlásit studenti na dané vysoké školy.
0: Sport.
1: Plzeňské hokejisty čeká po včerejší prohře v Olomouci další extraligový zápas. Dnes předehrávají třetí kolo v Třinci. O náročném programu, ale i ušetřených kilometrech mluví plzeňský asistent trenéra Václav Pletka.
4: Kluci se s tím museli prostě popasovat a je to náročný, ale tady to není špatný, jakože člověk vlastně jede sem a přejede do Třince a nemusí zase

0: přehánky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách do 17 stupňů. Povane slabý nebo mírný jihozápadní až západní vítr a bio na stupni 1, nejnižší zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pětikilometrová kolona aut se vytvořila na dálnici D5 u Sulkova na Plzeňsku, stojí od kilometru 89 a důvodem jsou práce na vozovce. Nehoda se došetřuje v Plzni na Klatovské třídě u křižovatky s ulicemi Utrati a Borská, i tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
3: Nekecat! Alibat!
4: No,
3: tady.
4: No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
3: A už se to nebaví! Takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak... Ale teď už bychom měli říci... Co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
5: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
3: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
3: Zašli graci, bez hudby!
4: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na lidovou.

0: lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
1: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
2: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: A už je to dobrý.
2: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všechno vydrželi. Takže jsem si je...
1: Já teda musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono je to, no to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
2: To máš dobrý.
1: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
3: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
4: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
3: To je džínová bunda.
4: Je ta džíska.
3: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
4: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
3: Jasně, no. Ale já mám...
4: Džínová tak... bunda, samozřejmě.
5: Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy.
4: To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
3: nemohli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
4: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhletu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tato věta mi přímo v hlavě svítí, to
7: no, mě dobře,
6: jde.
7: Dobře.
6: Tak se, chlapče, braň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Já.
7: Ono to bude hezky navazovat, jo,
6: pojď. To je ono.
7: S příchodem, přijď mi.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchody.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátké neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak...
6: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
7: Dobře, jo. Tak snad to bude stačit, jo? Tak, jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč. Odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je?
7: Dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
6: To jsou mi věci, to jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo.
6: Ne,
7: rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No, jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nedal, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Co tě prská?
6: Prská, no do teďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce. A jaký to byly hvězdy. Jo.
7: Klid,
8: to
7: mě...
8: A to nechá.
7: Klid. Herci. Prosím vás, ne, klid, nechá. Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se. Já myslím, že jsme připravení tu scénu odehrát.
8: Jsi lehnout, pojďte. Prosím tě.
7: Jsi lehnout, připravte se mi. Já to ohlásím.
6: Shakespeare, kdy to viděl?
8: Lehni.
6: Tudle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Jo. Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
6: Hele, neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá.
7: Prosím vás, klid, prosím vás.
8: Prosím,
7: dobře, dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
6: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
6: No to já nevím, ale nějakého.
8: Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
6: Ano.
7: Ne.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Co je, Bože? Teď mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Cedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij se.
2: Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, tak. Tak, tak, tak. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsem zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: a teď já. Ona Alžběta.
3: Ale přísám, životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musíš Lučo když tak nějak zvednout. Ale nic, teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky, tak jsme to jako všechno měli tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí. A on jen začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod. Ty nejíš, ty jsi v Ruce měl, jde do tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, vodil tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Nestala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Fox Zombie?
3: Já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.

0: to je hloupej trik, no vůbec nic. Vcarování, míry, páni, zudělání, jste na všecku krátký znenadaň. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škamrota, teď má poraď.
1: A teď Lucie Bílá, jako vypravěčka vtipů, opět ukázka z Bolkovin.
2: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli, měl jsem za... Tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vědí, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
3: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
2: Co děláš, vlastně co? Nic, mám tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš? No nic, jak to nemusím jít, jako ty zblázeň v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
4: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
1: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi: hezký večer, Lucínko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný, teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky, tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste, já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo, a já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic hodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu, nic méně prostě. Pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. Oni to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příležitost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do světa.
4: Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no, má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, no, no, dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
2: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral, tady o naši domácnost,
6: ale
2: co?
6: Ale teď jako nemůžu.
2: Ale je normální, tohle co?
6: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda
6: slavíme, slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
6: Jo, a o to jde.
2: Ale otevři, někdo klepe.
6: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
2: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď, když chci kojit, to není normální.
6: No ale

0: přicházím z dalekého království.
1: No a co zveš?
0: Až z Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav I. dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava I. dobrotivého
3: na Na furt, já vím.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce Vánoc, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: Já už z toho byl.
1: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Tak byl mi asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak neštimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, ať se sebe, já fakt nemám tady.
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano, to je to jméno, co mudrcové říkali.
1: Ale to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, to bylo jméno.
2: Mně se to líbilo, hodil se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom srybovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že
2: jo? I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si, to on to má teď, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Tak někým tohle člověče. Z něho bude.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, tadyhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X. A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: To, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já jsem, to byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: buchtičky? Ne, to nejde, au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku. Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je.
4: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale, a trepat nožičkami.
3: No,
4: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami.
3: A já s tím jídlem vůbec.
4: To je, víte, nevěřte.
3: Já to by jim měl přeci vytáhnout.
4: No, to je panice, to je... Tam išlo o život, to bylo v panice.
3: Je pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
4: No ale,
3: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu strašně. Moje mamka nikdy nekřičela, ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Šeruby na Plzeňsku skončily třetí v celostátní soutěži Vesnice roku. Domažlice odkoupí pozemky nutné pro dokončení cyklostezky na Chrastavice. Dopravci volají po krocích vlády proti vysokým cenám pohonných hmot. A zítra bude polojasno, postupně zataženo a srážky, večer vyjasnění. Teploty do 22 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Šeruby na Plzni severu skončily třetí v celostátním finále soutěže Vesnice roku. Do finále postoupili co by vítěz krajského kola. Za třetí místo získají v Šeruby dotaci 900 tisíc korun. První místo patří Boršicím ze Zlínského kraje a druhá je Vraclav z Pardubického kraje. Výsledky dnes oznámili organizátoři.
3: Celostátní komise letos u finalistů hodnotila mimo jiné podmínky pro život obyvatel, péči o veřejný prostor a krajinu, vzdělávání, infrastrukturu, místní podnikání a také spolkový a kulturní život. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k účasti na rozvoji obcí a také upozornit veřejnost na význam venkova. Ze Všerub Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: Západočeská univerzita v Plzni spustila nové dohledové centrum pro krizové situace. Dokáže reagovat na střelbu, křik nebo jiné neobvyklé události. Podle informací univerzity nové centrum propojuje kamerový systém, zvukové detektory a rychlou datovou síť. Systém pak upozorní pracovníky bezpečnostního velínu, kteří mohou podle závažnosti událostí kontaktovat policii, hasiče nebo záchranáře. Během podzimu chce univerzita nainstalovat i kamery. Na některých fakultách jsou už připravená nová zvuková čidla napojená na velín. Domažlice dokončí cyklostezku na Chrastavice. Jak informuje město na svém webu, zastupitelé už schválili podání žádosti na odkup potřebných pozemků. S pokrytím nákladů by mohla pomoci i dotace Plzeňského kraje.
4: Od konce letošního dubna je otevřený úsek cyklostezky z lokality na Hvízdalce až na vrchol kopce nad Hřbitovem. Chybí tak dobudovat poslední část do Chrastavic. Dva potřebné pozemky ale městu nepatří. Jeden je před rozvodnou ČEZu a druhý v sousedství tamní stanice technické kontroly. S oběma majiteli se ale město dokázalo dohodnout. Z Domažlic Jan Markup, Český rozhlas.
2: Čeští automobiloví dopravci doufají v brzké kroky vlády proti vysokým cenám pohonných hmot. Volají hlavně po opětovném snížení spotřební daně na naftu, což by pomohlo jejich konkurenceschopnosti. Dnes to uvedl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Už v minulých dnech dopravci varovali, že cena nafty na úrovni kolem 50 korun by byla pro významnou část tuzemských firem velký problém. Například německá vládní koalice se včera podle agentury DPA dohodla na snížení daní z benzínu a nafty a zavedení cenových stropů.
1: Sport.
2: Čeští tenisté bojují o postup do finálové části Davis Cupu. Za stavu 1-1 na zápasy, ale druhý důležitý bod nakonec nepřidali. Adam Pavlásek a Patrik Rykl podlehli Američanům Harrisonovi a Krajíčkovi až v tiebreaku rozhodujícího třetího setu.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno, k ránu přibývání oblačnosti, teploty 12 až 8 stupňů. Zítra zpočátku zmenšená oblačnost, během dopoledne se zatáhne, odpoledne občasný déšť nebo přeháňky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Teploty 19 až 22, na horách do 17 stupňů. Povane slabý nebo mírný jihozápadně až západní vítr a biozátěž na nejnižším prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Dobrý den do redakce Českého rozhlasu. Prosíme vás o zahrání písničky Vlčí máky pro Květu od myslivecké kapely Atlas pro naši maminku, babičku a prababičku paní Květu Kydlíčkovou z Radkovic u Přeštic, která 19. září slaví 75. narozeniny. Hodně zdravíčka, štěstíčka a spokojenosti přeje manžel Jan, dcery Pavlína a Jana s rodinami, také vnučky Ivetka, Pavlínka, Janička a Jituška, přejí hodně pohody a lásky a sladkou pusinkou posílají pravnoučátka, a to Kristýnka, také Tereska, Viktorka, Violka, Karolínka a hlavně Vojtíšek.

pravidelně každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu můžete poslouchat pořad Blahopřejeme písničkou. Vážená hudební redakce, to už čtu z dalšího e-mailu, který k nám dorazil z obecního úřadu v Otročíně. Prosíme o zahrání písničky pro paní Pavlu Dolejší z Poseče, která v těchto dnech slaví své 76. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročině. A tady už je písnička.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Dobrý den, rádi bychom nechali naší mamince zahrát v sobotu po 17. hodině. Písničku maminka oslavila ve středu 16. září narozeniny. Prosím, zahrajte písničku, je tady odkaz na YouTube, což se teda musíme přiznat, že úplně v Českém rozhlase neumíme, ale pojďme se tomu věnovat dál. Paní Ružence Štěpanovské ze Štěnovického Borku k jejím 80. narozeninám přeje do dalších let hlavně pevné zdraví a pohodu její manžel Jaroslav, také dcera Jarka, Blanka s rodinami. A my už hrajeme.

0: hraj.
1: Co by to bylo za vydání pořadu Blahopřejeme písničkou, kdybychom nesplnili nebo spíš nepřečetli vzkaz od Josefa Koupka. Vážená redakce, obracím se na vás jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas a s prosbou o odvysílání blahopřání s písničkou pro 3 členky fanklubu, které v těchto dnech oslavují svoje životní jubileum. Je to paní Jana Špačková ze Vstiše, paní Věra Brunslíková z Chrástu u Plzně a paní Libuše Hodlová z Janovic nad Úhlavou. Všem oslavenkyním k jejich jubileu gratulujeme a přejeme do dalších roků jen to nejlepší, zejména pevné zdraví, také štěstí, optimismus, dobrou náladu, veselou mysl a trvalou spokojenost. K našemu blahopřání přidáváme písničku od kapely Atlas Já vím. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem, předseda fanklubu Josef Koubek.

Pravidelně každou sobotu a neděli ve vysílání Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje můžete poslouchat pořad Blahopřejeme písničkou. V případě, že byste i vy měli zájem někomu poblahopřát pomocí našeho pořadu, a není nic jednoduššího, než vstoupit na stránky Rádia vašeho kraje, v dolní části vyplnit okénko, kam napíšete, co byste chtěli zahrát, pro koho, nějakou vaší gratulaci, vyberete pořad Blahopřejeme písničkou a vyberete i datum, zdali sobota anebo neděle by byl tím ideálním dnem, kdybychom vaše přání měli odvysílat. Úplně stejně, jako už za malou chvíli vyřídíme další. Tady je Český rozhlas.

Pro svého manžela Pavla Baldu, který má 19. září 64. narozeniny, bych přála zahrát písničku od kapely Beatles. Chci mu popřát za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a pohody. Předem vám děkuji, paní Lenka Bláhová. A tady jsou Beatles.

Ještě než bude 18. hodina, tak je čas vyřídit poslední, no, neříkejme tomu přání, ale takový vzkaz. Vážený pane Trnko, redaktore Českého rozhlasu Plzeň, pošlete prosím občanům Ejpovic a všem přátelům Ejpovickou polku. No a tím důvodem je, že právě tento měsíc tak slaví Ejpovice 695 let a k tomu už příští víkend, tedy 25. a 26. září, bude připraven kulturní program. Více o jeho náplni se můžete dočíst na webových stránkách obce. Písničku posílá pan Jaromír Kalčík a tady už je Ejpovická polka.

Posloucháte Český rozhlas, jsme rádio vašeho kraje. Už za chvíli odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Ano, bude 18 hodin a tak pořad Blahopřejeme písničkou končí. Opět zítra po 17. hodině tady budeme a budeme vyřizovat vaše gratulace. Tak přísaháme. Já jsem Jiří Trnka, naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Jeřáb dnes osadil lávku přes rušnou silnici v Rokycanské ulici v Plzni. V Rádku na Rokycansku zavedli do zkušebního provozu sdílen elektromobil. A zítra bude polojasno, postupně zataženo a srážky, večer vyjasnění, teploty do 22 stupňů. Příjemný sobotní večer přeje Andrea Samešová. Čtyři díly ocelové konstrukce nové lávky pro pěší a cyklisty osazuje od dnešního rána jeřáb přes rušnou Rokycanskou ulici v Plzni. Stavba nahradí nevyhovující podchod a propojí části sídliště na obou stranách frekventované silnice. Celá akce vyjde na zhruba 108 milionů korun. Město na projekt získalo dotaci 22 milionů korun z Evropské unie. Hotovo má být v prosinci. Lávka měří 116 metrů a má šířku 3,5 metru. Příprava stavby zahrnovala i přeložení kanalizace a vodovodu, úpravu veřejného osvětlení a přepojení plynové přípojky. V Hrádku na Rokycansku spustili půlroční zkušební provoz sdíleného elektromobilu. Službu mohou využívat zaměstnanci města i místní obyvatelé. Hrádek se inspiroval u dalších měst a obcí v Plzeňském kraji, pokračuje Patrik Bureš z dodavatelské firmy.
2: Město přitom pouze poskytne parkovací místo a zajistí dobíjecí stanici. Jeden elektromobil tak může přes den sloužit městu a ve volném čase ho využívají místní obyvatelé, takže je efektivně využitý a nemusí zbytečně stát. Velmi pozitivní ohlasy máme například z města Touškova, z Holíšova a nově také z Vochova nebo Štěnovic.
0: Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala péče o obec a její obyvatele a bohatý společenský život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav v Pardubickém kraji a třetí skončili v Šeruby z Plzeňského kraje. Organizátoři dnes výsledky vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 vesnic, nejvíce za posledních 10 let. Česko zavádí nový systém. Během přehlídky dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele a nahradí ty, které armáda používala od 70. let.
3: Čtyři baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií Spider stejného systému novější generace. Sport. Fotbalisté Artisu Brno remizovali v 9. kole nejvyšší domácí soutěže s Libercem 0-0. Další brněnský tým Zbrojovka prohrál v Mladé Boleslavi 0-2 a Pardubice zvítězili nad pražskými Bohemians 2-1. Právě v těchto chvílích začíná utkání Slovácko-Ostrava. Viktorii Plzeň čeká zápas zítra a hraje na stadionu Pražské Slávie.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, k ránu přibývání oblačnosti, teploty 12 až 8 stupňů. Zítra zpočátku zmenšená oblačnost, během dopoledne se zatáhne, odpoledne občasný déšť nebo přeháňky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty zítra 19 až 22, na horách do 17 stupňů. Povane slabý nebo mírný jihozápadní až západní vítr a biozátěž na nejnižším prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala ve Šťálavech na Plzeňsku v ulici Nezvěstická. Motorkář tam naboural do sloupu, na místě zasahují záchranné složky. Na dálnici D5 se tvoří kolony u Sulkova na Plzeňsku na kilometru 89 ve směru na Rozvadov v místě omezení. A ještě se tvoří kolony před Prahou od 2. kilometru až do hlavního města.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
4: A na dnešek jsme pro vás připravili povídku Fricek z knihy Dalibora Fundy Poslední promítač ze Sudet.

0: Frickovi nikdo neřekl jinak než Icek. Fricek byl pouze pro rodiče, ale babička, kamarádi a spolužáci mu říkali zásadně Icek. Správně se ovšem jmenoval Fritz. To měl napsáno i na klubové kartě místního Sokola. Fritz Doubek. Ale spoluhráči mu říkali zásadně Icek Šotek. Šotek jako ten malý, šikovný skřítek. Všude, kde se Icek proplétal jako Šotek, i při fotbalových utkáních, byl nejlepší. Icek Šotek. V únoru 1928 byla paní Doubková čerstvou novomanželkou. Pan Doubek byl obchodním cestujícím a paní Doubková, nebo tehdy vlastně slečna Hildebrandová, prodávala jízdenky na železniční stanici. Pan Doubek se vracel do Prahy s kufrem plným různých vzorků, které jako obchodní zástupce potřeboval ke své práci. Jednou Praha. Rychlík nebo... Samozřejmě rychlík. Nepojedu do Prahy osobním vlakem. Ale rychlík vám teď žádný nejede. Rychlík. Ale rychlíkem budete v Praze ve 23.11, když to osobním asi o hodinu dříve. Rychlík, povídám. Jsem obchodní zástupce. Pan Doubek nebyl v Praze ani ve 23.11, ani následující den. Skončil u slečny Hildebrandové. Pěkné, žádostivé a lehce dostupné místní slečny Hildy. Ty nejsi Fritz, jsi strašnej rychlík.
1: A ty jsi moje Hilda.
0: Rychlík.
1: Hilda.
0: Hilda Doubková i nadále prodávala jízdenky na železniční stanici a Fritz Doubek dělal i nadále obchodního zástupce pro severní Čechy. Byli teď Hilda a Fritz. Fritz a Hilda. A oba teď Doubkovi. Počase i s malým Doubkem. Malým Fritzem Doubkem.

0: Icek, víš, co jsem slyšel?
1: Jak mám vědět, co jsi slyšel, když jsem u toho nebyl?
0: No, nevím, jestli je to pravda.
1: A co není pravda?
0: No, já jsem zaslech, že tvůj táta není tvůj táta.
1: A jak nemůže být můj táta můj táta?
0: No, já to tak slyšel.
1: Kdyby to nebyl můj táta, tak bych měl jinýho tátu.
0: No, ale já jsem to tak slyšel.
1: Jako, že můj táta není můj táta?
0: A či je to táta?
1: Ne, že tvůj táta je táta někoho jinýho, ale tvůj že není. Jak nemůže být můj táta, když je to táta a není táta nikoho jinýho?
0: Seš natvrdlej. Říkám jenom, co jsem slyšel.
2: A co jsi slyšel?
0: Že tvůj fotr je někdo úplně jiný. Chápeš, Icek?
1: No to je pěkná blbost, protože ho znám úplně odmala.
0: To ale neznamená, že tě máma měla s tvým tátou.
1: To bych se ale nejmenoval Doubek, ale úplně jinak.
0: Seš úplně blbej, ale je možný, že jsem slyšel špatně.
1: Jdem na hřiště, za chvíli nám začíná trénink.
3: Oba se zvedli a mírným poklusem doběhli právě včas do klubové šatny. Trenér se na ně podíval.
4: Icek Šotek jako vždycky pozdě a Max s ním. To je mi povedená dvojice.

Pan Doubek si stejně jako každou neděli rozložil cestovní kufr na manželskou postel a otevřel šatní skříň. Do levé části si vždy balil oblečení na pár dnů.

0: Nikdy dopředu nevěděl, kdy se přesně vrátí. Možná až v pátek, možná už ve středu. Rajon severních Čech je velký a v létě roku 1938 vládl na severu zmatek. Celou levou část pak překrýval speciálním plátěným obalem. To proto, že v pravé části měl jako správný obchodní zástupce různé vzorky a nechtěl, aby při jejich předvádění někdo zahlédl nějaké součásti oblečení, ať špinavé nebo čisté, v levé části kufru. Tentokrát však naplnil celý kufr papíry. Plátěný obal přepásal koženým řemínkem, aby vše zůstalo na svém místě. S kufrem při cestách stále manipuloval. Při čekání na rychlík byl kufr ve svislé poloze, kdežto uvnitř rychlíkového kupé byl obyčejně na horní polici v poloze vodorovné. A tak pořád dokola. Ale dnes byl kufr naplněn něčím zcela jiným. A také byl neobvykle těžký. Kam zítra jedeš, Fritz?
1: Do práce.
0: No to vím, že nejedeš do Berlína na olympiádu. Ta skončila před 2 roky. Myslím, kam?
1: Do práce znamená do práce. A kdy se vrátíš, Fritz?
0: No, jako obvykle. Možná až v pátek, možná už ve středu.
1: Možná už nikdy.
0: Hilda Doubková se otočila a odešla. Fritz Doubek byl jako vždy před obchodní cestou nervózní. Domů se mezitím z fotbalového tréninku vrátil malý Icek.
1: Kam zítra jedeš, otče?
0: Do práce.
1: A kdy se vrátíš?
0: Proč se ptáš?
1: Potřeboval bych se tě na něco zeptat.
0: Tak se zeptáš, až se vrátím.
1: A kdy se teda vrátíš?
0: To se zeptej matky.
1: Kdy se vrátí otec?
0: Otec se vrátí možná až v pátek, možná už ve středu. Tak ho nech, balí si kufr. Icek odešel do svého pokoje. Dnes nevečeřel, neměl chuť. Vymluvil se, že se na tréninku moc přetáhl a nemá chuť k jídlu. Natáhl se na svoji postel a přemýšlel. Hlavou se mu stále honila jedna jediná věc.

Pan Doubek se uvelebil v prázdném kupé. Velký kufr byl na odkládací polici ve vodorovné poloze přímo nad jeho hlavou. Hlavu si opřel o dřevěné obložení kupé. Po chvíli však odtáhl okenní závěs a několikrát ho přeložil. Hlava teď nenarážela na dřevěné obložení, ale byla v měkké peřince. Pouze při průjezdu malými železničními stanicemi s množstvím vyhýbek a zatáček, kde rychlík samozřejmě nezastavoval, hlava pana Doubka nadskočila trochu více a několikrát narazila do kovového háčku, ve kterém byl okenní závěs původně srolovaný. Chomutov! Komutov! Na třetím nástupišti zastavil rychlík 545, který dále pokračuje do Ústí nad Labem, Drážďan a Berlína. Zum dritten Bahnsteig ist Expresszug Nummer 554 angekommen, der weiter nach Aussig an der Elbe, Dresden und Berlin fährt. Pan Doubek musel pokrčit nohy. Do kupé naproti němu si přisedl asi 50letý mírně obtloustlý prošedivělý muž. Vedle něj se posadila zřejmě jeho manželka, drobná vysušená žena přibližně stejného stáří, a na zbývající volná místa dva pubertální výrostci. Jindra, nech Ádu na pokoji, nekopej ho. On si začal, nechte toho oba. V Ústí se mění průvočí. Za našeho německého. Mluvte s ním německy. Proč německy? Víte, jak po nás divně koukal, když jsme jeli do Drážďan minule. A proč? No prostě je to tak. Ale Áda má zase na košili tu nášivku Sokol. Každý pozná, že je Čech. Áda není žádnej Čech ani Sokol. Oba jste Němci. Všichni jsme Němci. Ale babička Šotková říkala, že je Češka. Není žádná Češka, ale hloupá Němka. Je Němka jako Brno a neví o tom. A když nejsme Češi, proč nejsme Sudeťáci? Jindra, Jindra, chceš být taky hloupej Němec jako babička Šotková? A když jsme Němci, proč mluvíme česky? Protože jsme chytrý Němci. A co když jsme chytrý Češi? Pamatuj si, že Češi nejsou nikdy chytrý. A když potkáš chytrýho Čecha, není to Čech, ale Němec. Ale Hruška je chytrá holka a taky není Němka. Říkala to babička Šotková. Babička Šotková je hloupá Němka a Hruška je chytrá Češka. Ale vždycky říkala, že Češi nejsou nikdy chytrý a Němci jsou vždycky chytrý. Áda už mlč. Tak jak je to vlastně s naší babičkou Šotkovou? Je Němka? A co Hruška? Panu Doubkovi začala lehce třeštit hlava. Byl rád, že v Ústí vystupuje a nebude účastníkem hloupé debaty, která zřejmě bude pokračovat pouze v němčině místo v češtině. Fritz Doubek se pokládal stejně jako jeho manželka Hilda Doubková, rozená Hildebrandová, za českého vlastence. Sundal svůj velký cestovní kufr z horní police. V okénku zahlédl špičku věže ústeckého gotického kostela. Z dálky se nezdála tak nakloněná jako ve skutečnosti. Byla ještě docela malinká, ale pro pana Doubka to byl maják v rozbouřeném moři severočeských Sudet. Maják uprostřed starobylého královského města, které založil český král Přemysl Otakar II. Vlak s lehkým škubnutím zastavil na druhém nástupišti a z nádražního amplionu se ozývalo hlášení jen v němčině. Provokatéři v Československé republice. Ve starobylém českém královském městě Ústí nad Labem. Aussig an der Elbe. Aussig an der

Jicek stál před školou a čekal na kamarády. Byla to malá škola ve srovnání s německým reálným gymnáziem, ale byla to česká škola. A s českými učiteli a českým ředitelem. Bývalí kamarádi ze Sokola teď mašírovali po protějším chodníku do své velké německé školy. Všichni v krátkých kožených kalhotách a bílých ponožkách. Někdo měl ponožky vyhrnuté až ke kolenům, někdo je měl srolované do půly lítek. Max šel úplně vzadu. Opatrně se rozhlédl a když si byl jist, že ho nikdo ze spolužáků nevidí a neslyší, zamával. Jicek všechno viděl. Viděl i dva vztyčené prsty na pravé ruce. Ukazováček a prostředníček vytvářeli písmeno V. V jako Viktory, ale také smluvený signál. Signál dva prsty. Dva prsty jako dvě hodiny. Ve dvě hodiny dnes na fotbalovém hřišti. Jicek se zarazil. Proč dnes? Trénink je až zítra. Asi mimořádně důležitá zpráva. Pan Doubek stoupal po strmém schodišti Ústecké věže. Těžký kufr si střídavě přendával z levé ruky do pravé a naopak. V místě, kde čtyři ramena schodiště obsala čtverec, vnitřní obvod staré gotické věže, byla prostorná podesta s malým okénkem. Pan Doubek se na každé podestě zastavil a stěžka oddychoval. Zrada na národu. Zrada na rodině. Němci. Hilda. Vstal a pohlédl nahoru. K cíli mu zbývaly ještě tři podesty. Tři zastávky a bude nahoře.

Icek byl nedočkavý. Na fotbalovém hřišti byl už v půl druhé a vyhlížel Maxe. Seděl na lavičce pro diváky a pohupoval se. Na sobě měl košili s nášivkou Sokol, stejnou, jako mají Áda a Jindra. Tu košili dostal asi před 3 lety od staré paní Šotkové, babičky jeho nejlepších kamarádů. Stará paní Šotková ho měla ráda. Při každé příležitosti se vyptávala na všechno možné. A ráda ho hladila po vlasech a vždycky mu přitom říkala: ty můj Icek. Max, kde jsi byl tak dlouho? No, jsou přesně 2. No jasně, ale jsem zvědavej. Jsi opravdu můj kamarád? No jasně, tak co máš? Víš, jak jsem ti minule říkal? Říkal jsi mi, že můj táta není můj táta. Jo, přesně tohle. No, jak jsi mi nevěřil? No, nevěřím ani teď. No tak mi to věř. A co ti mám věřit? Že můj táta není můj táta? No, přesně tohle. A co jsi slyšel? Nevím, jestli ti to mám říct. A kde jsi to slyšel? Stará Šotková, ta babička Ády a Jindry, se o tom bavila. A s kým se bavila? No, zaslech jsem to, když stará Šotková, babička Ády a Jindry, to vím, či je to babička, co říkala? No, říkala to mojí babičce, ale co jí říkala? Já ti to asi neřeknu. Tak si to neměl nakousnout. Já vím, ale je to pravda. A v Sokole nám říkali, že pravda je nejlepší. Tak co říkala? Já ti snad radši nic neřeknu. Pan Doubek stál i s plným kufrem na ochozu Ústecké věže. Rozhlížel se. Dole na náměstí mašíroval oddíl mladíků. Z té výšky vypadali jako seřazení cínoví vojáčci. Vpředu prapor, vzadu buben a píšťala. Jejich zvuk doháněl pana Doubka k šílenství. Píšťaly a bubny. Zradili a zaprodali. Němci, vlast, Hilda, rodinu. Zaprodanci a kurva. Němci a Hilda. Pan Doubek otevřel kufr. Opatrně povolil kožený řemínek a odklopil plátěný obal, pod kterým se objevily 4 úhledné hromádky papírových letáků. Vzal asi polovinu letáků z první hromádky a přistoupil k samému okraji věžního ochozu. Naklonil se přes zábradlí. Svěží vítr mu rozcuchal hustou, kdysi blondětou kštici. Rozmáchl se a hodil. V prvním okamžiku se zdálo, že vějíř papírů poletí jako velké a jednolité křídlo, ale vítr nabíral jednotlivé listy a ty poletovaly každý svou cestou. Byly lehké. Nepadaly hned dolů, ale chvíli poletovaly kolem věže a každý si hledal svou vlastní cestu. Nahoru, dolů, do všech stran, až do Drážďan. Ještě ani jeden leták nestačil dopadnout na zem a pan Doubek rozhazoval do všech světových stran další a další. Já vám dám Ausik an der Elbe. Ústí je to, naše české Ústí, Ústí nad Labem. Na každém letáku byla zobrazena mapa Československa i s českými názvy všech měst, pohoří a řek. A nad tím statný lev, držící v drápech prapor s nápisem Proti všem. V každém rohu husitský kalich. Tady to máte. Tady u Ústí vás husité hnali. Hotovo. A teď tu německou kurvu.

0: Icek se těžce vyrovnával s pravdou. Žádný šotek jako malý nezbedný skřítek, ale šotek jako Áda a Jindra. To znamená, že pan Šotek není pan Šotek, ale jeho otec. A jeho otec, pan Doubek, není jeho otec, ale cizí pan Doubek. Icek ležel na zádech ve svém pokoji a nevěděl kudy kam. Pan Doubek zaslechl dupání těžkých bot na kovovém schodišti. Vrátil se z otevřeného ochozu dovnitř věže a pohlédl dolů na schodiště. Nahoru se řítil oddíl funících a znavených mladíků v hnědých košilích a bílých ponožkách. Pan Doubek vyndal klíč z vnitřní strany dveří a vrátil se na ochoz. Zavřel a zamkl na dva západy. Právě ve chvíli, kdy úderná skupina hnědokošiláčů dorazila nahoru. Z ochozu teď pozoroval skrz malé okénko spocené tváře. Žádné ušlechtilé tváře protáhlých hlav s modrýma očima a světlou kšticí. Obyčejné, zarudlé, spocené hlavy. Široké i úzké, hnědooké, modrooké i šilhavé. S velkýma, malýma i odstávajícíma ušima. Každá hlava jiná, ale všechny vykukující z hnědých košil stejné barvy. Pan Doubek se ujistil, že má dobře zapnuté obě vnitřní kapsy svého svátečního saka. To bylo důležité. Nechtěl, aby mu z nich vylétly obálky z dopisy. V té pravé měl obálku pro Hildu. Pro kurvu Hildu a jejího parchanta. V té levé, blíže ke svému srdci, měl obálku s nápisem Judr Helebrant a uvnitř poslední vůli, ve které veškerý svůj majetek odkazuje českému sokolu.
1: Ingredine Tschechischer Sau! Mach auf! Mach sofort auf! Brechen Sie die Tür auf! Fangen Sie die Tschechische Sau! Schubsen Sie die Tschechische Sau runter!
0: Pan Doubek nečekal. Naposledy si zkontroloval vnitřní kapsy s obálkami. A skočil. Sám. Dobrovolně. Roztáhl ruce a letěl. Letěl teď jako statečný český rek Horymír na bílém šemíkovi dolů k Vltavě. Jen místo bílého šemíka mu v čerstvém větru plápolalo černé sváteční sako, v dálce se třpitilo Elbe a v hlavě mu ubíhal zrychlený film. Hora Říp a Horymír, bratr Žižka, Masaryk a Sokol. Icek tam nebyl. Hilda taky ne.

0: Povídku Frice k vám četl René Přibyl. Online si ji můžete poslechnout po dobu 8 týdnů po odvysílání.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Plzeňsku se schyluje k další velké rekonstrukci. Uzavře se hlavní tah v Hořehledech. ODS chce při projednávání rozpočtu navrhnout obnovení prvních tříd nemoci bez nároku na nemocenskou. Hokejisté Plzně bojují o další body v Třinci. A zítra bude polojasno, postupně zataženo a srážky. Večer vyjasnění, teploty do 23 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. Na Plzeňsku začne po víkendu další velká rekonstrukce. Ředitelství silnic a dálnic zahájí v pondělí rozsáhlou opravu téměř kilometrového úseku průtahu a mostu v Hořehledech na jižním Plzeňsku. Vyjde na téměř 160 milionů korun. Hlavní tah 1/19 zůstane až do léta příštího roku uzavřen. Provoz bude veden po objízdných trasách přes okolní obce. Uvedl to regionální mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Vzniknou i nové chodníky, autobusové zastávky nebo parkovací stání. Plzeňský kraj dál připravuje nemocnici v Plané na Tachovsku. Zařízení následné péče se 150 lůžky a ambulancemi nahradí současnou menší nemocnici následné péče Svatá Anna. Výstavbu dlouhodobě podporují Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, město Planá i další starostové na Tachovsku. Více už k aktuálním přípravám řekne přímo hejtman Kamal Farhan z hnutí ANO.
2: V tuto chvíli můžu konstatovat, že vlastně jsme do rozpočtu na příští rok, to znamená do rozpočtu na rok 2027, vyčlenili více než 30 milionů korun na přípravu projektové dokumentace pro plánskou nemocnici. Takže posouváme se, ne sice úplně nejrychlejšími kroky, ale posouváme se.
1: Nemocnice by mohla podle odhadů vyjít na 1 000 000 000 korun. Konečná cena bude záviset na projektu a výběrovém řízení. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tříd nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka uvedl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším od vzniku Česka.
3: Sport.
1: Hokejisté Plzně předehrávají dnes třetí extraligové kolo na ledě Třince. Tam aktuálně běží 24. minuta a Západočeši zatím vedou 2-1.
0: Počasí.
1: V noci polojasno, postupně přibývání oblačnosti, teploty 12 až 8 stupňů, zítra zpočátku zmenšená oblačnost, dopoledne se zatáhne, později i občasný déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní, teploty 20 až 23 stupňů. Povane slabý nebo mírný jihozápadní i západní vítr a biozátěž na nejnižším prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se došetřuje ve Šťáhlavech na Plzeňsku v ulici Nezvěstická, kde motorkář naboural do sloupu a zdržení čeká řidiče na dálnici D5 před Prahou. Kolona se tvoří už za Rudnou a měří zhruba 3 kilometry.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionů. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická,

0: a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
1: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou tu krásnou vlastně umělou krajinu?
0: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
1: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byli to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
0: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět. Jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti, takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
1: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
0: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
1: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: tou úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánku a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět ptáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl, také neblahá postava Alexeje Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie, vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž. A ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek, všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník. Pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn film pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději? Vladimíra.
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch prohanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka 4 dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila, kdo a co se jí vybavovalo.
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky, konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoct. Nebo když si představím invázi, že prostě celý ten domeček je pro to, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo, a samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvilku na stole, no to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování, co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánova-Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáhaním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky. Prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš, jak to?
0: No, umím, já přitom blbnu, tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo? A čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiků, vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit, pro mě vždycky jako uprchlíci byli to jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy bylo teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterými mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli tí dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než tí první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánova-Roubalova spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu bejt, zajímají se nebo sebe, radujou se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitý. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na nájem a na jídlo. Já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
0: Řekla Věra Kostlánova-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští My a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štajnmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po 4 zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají slavici v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po

0: bouře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
1: For

0: These beautiful things that I've got.
1: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
2: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky.

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmech. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Milion Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 zkompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

加油！

hlávek stál.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého Slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil dvěma góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v devátém kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali Pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v Závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykorýze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době

0: je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebáce, ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytváří až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak jdejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Simeon is there.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: Hudby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě, pakliže je tvrdší, je ho tam víc, nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Svátkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociální sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
7: Stával jsem ve 3:45.
8: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
7: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
8: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
9: Těším se hodně, my jsme se o nich učili ve škole.
8: Podobně to má i Matěj Drahorád.
10: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
8: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Hvězdné návraty.
3: Hvězdné návraty.
11: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
11: Prosím, ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
12: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
11: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
12: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
11: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
13: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budu určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
11: To by stačilo.
10: Není to blbý?
11: Ne, dobrý. No, uvidíme.
14: Uhodli jste dnešní díl našeho pořadu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to chuť pěkný. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě...
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo?

0: Ano. Trošičku rozrušená.
1: Ale že... no tak to je pochopitelné.
0: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas no, tak
1: dát. Se uklidněte, dobře, uklidněte
0: to je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
0: Ano, děkuji vám.
1: Ano. Tak můžete začít.
0: Jo, už takhle, ano.
1: Kam jdete, halo?
0: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha, ano.
0: Že bych...
1: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
0: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
0: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte. Ano.
2: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
1: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
0: Stačí. Stačí, jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
0: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
0: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
0: A on jako z přípravy.
1: On bude hrát na housle.
0: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No prosím.
0: Já jsem na to zvykla.
1: No, no my si zvykneme.
2: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
0: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
0: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No prosím.
0: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu He... Kuteku Heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudru Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudru ředitel.
2: Já nejsem ředitel,
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištor, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravým jménem.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte tak, mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovez, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez. Stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle, mokrý. Ty můžeš jít, žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiňte, vlastně, já bych se vás nerad dotkl. Ano, nezapomeňte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor,
2: co? Soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla v Čestnici bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Bylo dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později, ano, později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo přitom dceru, no ale měsíc, tam prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že... No,
2: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, abyste to
4: promiňte, promiňte, já bych... Ano. Opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: To je běžné.
2: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šťastno. Kde na to berou čas?
2: No? No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené. Nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatků. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potlesk.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Přesvědčím. Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak. A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnup tichl. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurze.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš. A vždycky, když uvidíš červený kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien klůček.
5: Tak prosím, seřaďte se.
4: Chci
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravený, takže my můžeme začít. Jako první korčuje, kde se volně zvedl plukče. Škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou probil iba jednu piruetu, celá jasná postrádá skoku. Ale škrtí pes a on šel se volat plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcov. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý Salchov, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozhodčí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Taky jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělá drasá holubička je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju si, bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju
3: špatně. Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poledňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: Nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady já, tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říkal, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou a nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouráte pesticidy,

0: Víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.

jak řeku mezi horami, nezastavíš ji pelami. Co bylo před, je za námi, Aničko posedla.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No, a takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako, československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A Rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: A. Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
7: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytice?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta i člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, vyť, Macku, až no, tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečna, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí, ale ne,
8: on žárlí. To no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. No, Luci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. Ale zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Stali jsme. Tak prosím, jedem další.
9: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
9: No tak děkuji, tak prosím, tak přejdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
9: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
9: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak.
9: Tak,
6: máte ano. To ISMO adresou.
9: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
10: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
10: Výborný.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
10: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
10: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
10: Další než soudružka!
11: Dobrý den, soudruzi.
10: Dobrý den.
11: Vy jste ředitel?
10: Ne, já jsem Václav.
11: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
10: No dovolte, já vám budu...
11: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
12: Machovou.
6: Liduško.
12: Liduško.
6: Ale vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpisa jméno. Děkuji. Tak a zítra? 8.
10: Prosím to, kafíčko, jak...
6: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
13: Doktor Novotná.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den.
15: Dobrý den.
16: Dobrý den, ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
14: Ano, fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
17: A on, navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
18: Je nějaká provokace, ne?
16: No.
14: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je, do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
19: Logické, my tu denně všíváme budíky.
17: O čem poradit?
14: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
17: No, ne, to vám někdo přednášel?
14: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
17: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barbošíková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy. Noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po 23 hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Kravín. Takže tam měli Fenku, německého vlčáka, a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka, a to byl výborný pasák, jako páso krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako páso, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom řetazy, že už krávy přivazovali. On je dohnal domů, aniž by panička nepotřebovala, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem a v novinách. No, milovali jsme ho díky jemu, jsem se naučila říkat dro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct dro, říkala jsem šumilo, místo ro, a když si maminka říká, jdu v čom běž a zavolej na Harika jde k večeři. A já jsem prý vyšla na schody a volám, Hariku,

0: hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali. No a potom jsem šla do toho údolí Stanovnice, tam cesta byla přehrada. Já jsem toho Harika neviděla z něho opravdu dlouho. Nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
1: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
0: Mohli kam špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
1: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
0: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
1: No,
0: a to nejednoho, že? Potom, no prvního hned přišli ten roztrámaný kabát.
1: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
0: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, u váhaného u budy, to byl náš Haríček, vám říkám, že nás tím nás fotil a nějaký známý tatínkův,
1: ano,
0: a byl
1: v jedně
0: u novin a byli jsme vyfotěni v novinách, a říkám, jednou jsme měli ten, když si mamíce potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli pět, a všichni se jmenovali Harik Bulny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velkých Karlovic, že by potřeboval psa, taky měl mi šimovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. Spakovala aktovku a já jdu taky, když jde Harik, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné loterie. No
1: Liduško,
0: nakonec Harička odvezli, ale za týden nebo za 14 dní, on měl totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, prošel škaredě bylo. A ten Harik, mokrý, zarušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal přede dveřma. Anka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harik. A jak tatínek zavolal Hariku, jak on nesměl, na gauč to byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, ze stolu už nevzal. Tak zavolal Hariku, ten skočil na něho, na ten gauč, a on ji zavolal, a říkám, ten pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil, a tatínek říká, ne, pan, já on vám ho nedám.
1: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
0: My taky, já zdravím všechny despace, mějte se hezky a co vám v životě daří.
1: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířecím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní Profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. Dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak jsem jí dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další Fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
0: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne? Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
1: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, ta byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
0: A máte nějakou fotografii, ke které se ráda vracíte?
1: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
0: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
1: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
0: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakrslého, papouška nebo
1: no,
0: cokoliv
1: jiného? To ne. Tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa. I když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina. Běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřelce. Tak se mi zakouzl do lejtka, to by bylo asi 8 let.
0: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuju za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
1: Slouchám,
0: noc,
1: drží mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť Podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, opeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá Frenštátu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění, děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejútlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky, to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím. Ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů. A ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru. A já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná, kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do 2. ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku, řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila, a ta zemřela v roce 1999 až 2000. A tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nálezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené, v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strach je vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítostivě hleděl, a jak se mám dostat dolů? Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl různé a jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel, takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný. Byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
0: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
1: Tak budu teďka tady mám Bibinku, ta přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
0: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní...
1: Veronika Zakovnuka.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19. že ano.
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocena krásná dalmatinka, krásná, a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja a já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala, aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, že mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale je krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem už... prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Já vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je lepší nežli nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuju, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuju všem posluchačům. Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně, hodně posluchačů. Tak ať si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všechny zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevčice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě, ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané, tady tomuto byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určení a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudáka jsem, byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali. ale já jsem ji zachránila vlastně život, protože potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné, ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože bylo, ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano. Děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji za vaše
1: všem daří povídání. A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich si budeme povídat až do jedné hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

0: školy, to už potom, ako došli deti hneď ze školy, jak sa to stalo, jak sa mi to zbila, tak ona vám, za nami bol, ako jak vám hovorím, ten les a bol tam potok, tam je. No a ona vám normálne letela, preskočila bránku a ona vám letela tak jak do toho lesa. A decka utekali za ňu, no a ona vbehla do tej vody, ako preplávala ju, ten potok preplávala a utekala tak, jak do toho lesa. A viac nebolo. My sme ju v tom lese aj hľadali. Kričali sme po nej. Ona sa volala Perla. A kričali sme Perla, nikde sme ju nemohli. Vôbec sa akože ani nás ako nepočúvala. No. A potom to bolo, ja ani nevím za koľko, to už bolo za dlho. Ja som, tam sme mali ako normálne bránku, ako ze zahrady a potom sme mali ešte rolu. A ja som na tej role okopávala. A zrazu vidím, že ide Perla, ale za sebou vede 4 mláďatá. Predstavte si, že ona sa nám došla pochváliť, že má ako štence, malé štence ešte také, ako, ale kade ona, no, sa tí štence by sa i boli asi potopili, keby bola, lebo to bolo ešte ako malé. Ne? Tak nevím, kade teda prešla a došla sa nám pochváliť, oblizovala nás aj tí deti, aj mňa, ja som ju hladila. Do ohrozbe ste si aj tí všetá sme ako hladili, ja sme sa s ním hráli, lebo ja som potom ešte aj deti zavolala. No a predstavte si, že ona normálne, my už keď sme sa tak ako nahráli s ním a už ju hladili a boskávali sme ju a teda strašne sa my sme si mysleli, že ona už aj ostane u nás, lenže ona ne. Ona sa zebrala, potom aj s tými sencami a odešla preč. My sme išli za ňu. My sme ju prosili, aby sa vrátila, aby teda zostala u nás a tak. Ale ne, odišla preč, ani nevíme, kde išla, lebo museli by sme ísť za ňu. A ani nevíme, kde išla, ani u koho, aj sme potom tam išli, čo tam sú domy, aj sme sa tam pýtali, aj čo, nikto o ní nič nevedel, ani takého psa nevidel a normálne potom už si ako nebola ani víc nedošla.
1: To je příběh, ale na 8 minut, Mário, mě to moc mrzí, musíme se rozloučit, já jsem si samozřejmě ale chtěla doposlechnout, jak to dopadlo.
0: Tak, dopadlo, že ona, že jí už nebylo, ano, ona už odešla a už s náma nestala nic. Ona byla už na mě tak naštvaná, že ona došla ukázat si všem.
1: Ano, ale to je krásné. Já jsem chtěla říct takové štěstí v neštěstí, že vlastně jste ještě poznali rodinku.
0: No já už nemám k tomu, co dodat, lebo to už s tím jakože skončilo.
1: Ano. Tak děkujeme, Mário, opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít co říct.
0: No, dopočutia. Ja som vám to chcela povedať tak, že teda to som v živote neskúsila ani dotedy, ani odtedy. Uh-huh. Aby sa došiel pes pochváliť, teda fejnka pochváliť so svojíma.
1: Áno. Děkuji za oba příběhy. Někdy nám zvíře dělá společnost v těch nejkrásnějších chvílích, jindy je s námi právě tehdy, když je nám těžko. Který zvířecí kamarád vás provázel důležitým obdobím vašeho života? O tom si dnes povídáme v Noční lince. Volejte, tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

ty ses ptala, co bude dál, co podniknout.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila se, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, savašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostal asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář pan doktor Ecker, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám 3. rok, kdy jsem o něj přišla, tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a plíce, prostě to mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, aby ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o dne bylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocem, mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky, a on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji zdál, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. On ji ze všeho vyléčil. A teď si řídí pejska. Já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši 2 moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psy, a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejdou užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, A paní, jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč bych toho psa měla mlátit?
0: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
1: Protože řeči je poznat, taky svý milujou, takže proto to říkám.
0: Ať se vám daří, přejme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout, protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádnej karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to no a tak nějak říkám, jako dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, abych pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala?
1: Ano,
0: ano. To je neuvěřitelné.
1: No, to opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: No tak já jako jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem jako ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu v obchodě, kdy se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu?
1: No.
0: Byl s vámi až do konce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem jí měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: po nejvíc tyhle vodící psi žijou, se dožívají, vlastně se mi dostala dvouletou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech a já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě.
0: U vás.
1: Mm-hmm. Jo, jako dospala. Už potom, opravdu do posledka, až poslední týden najednou přestala žrát, tak jsme zvolali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A taky ho dospala, pak spala a až dospala.
0: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada, nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no, za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech. Kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A za jedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych jí, já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde. A to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že zajednou člověk,
0: rozumím.
1: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla.
0: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10, 20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta roztrhaná nástěna, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tak jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady spinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka, z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, staň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala, mám něco Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To byl blázen, ale já jsem ho milovala. Nakonec teda umřela, jsem ho pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu, tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok, takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá a taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbilo, já jsem si ho koupila nakonec, takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný dvě žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma dvěma krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, já jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně, sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No, a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox, který je jako Dášenka, od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek, na volno, normálně šel se mnou, já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom, to jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Já říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen, tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej, takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mít. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. A říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít z náručí do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, tak je malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Tento zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takého malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Letko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil se mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju. Vyprávíte krásně, poutavě. Mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde. Ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju. Děkuju, že voláte, že posloucháte. Poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovicích v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle vizáže to byl jeseník. Ten jezečí žnitin střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to hlavé pejsky. Tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem mi říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi vezme domů děcko. Tak mi dovezla Dianku, dali jsme jméno Dianka. Je, fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už ji máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. Spí se mnou samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, psí blbosti, takové ty, já říkám sladkosti, plus její granulky a pak co mi zbydou penízky nakoupím rodině. A to je zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, 3 byli poni zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Dianka leží u mě, olizuje mě, protože že o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se to může stát? Vypátrala jste někde potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte co,
0: kdo to
1: já
0: udělal?
1: Jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlijou Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak děcka se s ním můžou dělat, co chcou, hladit, ona si lehne, oni už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce,
1: teda osobně myslím,
0: ví,
1: jako nemůžu to dokázat.
0: Bylo, no. Ale tak,
1: protože na nikoho nereaguje, jo. Mm-hmm. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem si ho naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí před obchodem, nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ním vyroste tygr prostě.
0: Paní
1: takže
0: Emo,
1: já si myslím, že asi byla, nebo narodila se v takové, a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželi neuhlídali, když se hrála a měla to se štěkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku, a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali ze zvědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál.
1: No,
0: teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: A všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. Já když přijdu večer z práce, tak hodím sprchu, lehnu si, pustím vaše rádio a poslouchám.
0: To
1: a
0: jsme rádi. Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí generací kamarádek, kteří prošli našimi životy, zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky a pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Ale já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit. Ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste ji zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice?
7: No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
8: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, mzdovou, dělala mzdovou účetní.

0: že se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo a pak jsme se jmenovali Kapsa, no a to jsme s tím pak i různě jezdili, no a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
2: Ještě nejsme všichni.
3: Ale je 8 pryč.
2: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
3: Jak?
2: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
3: Co? Počkej, vy jste měli byt?
4: Vertikální.
3: Co to bylo?
2: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
3: Počkej, jak jste spali?
4: Vertikálně.
2: Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
4: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
2: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
4: No.
2: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
3: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
2: No, jeden za tři a tři za jednoho.
4: Necháš to?
2: To jenom okurčička.
4: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
2: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
5: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že jo?
0: To bylo 64 až 68.
5: A, tak to byl hezký rok.
0: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
5: To bylo krásný,
0: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
5: Ano, ano.
0: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo? Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová, takže jsme... A Monika Švábová.
5: Jo, Monika Švábová.
0: Moje spolužačka.
5: Vy jste poměrně hned po škole, asi vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
0: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy SK Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Hele, Mařenka Popincová.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvili pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi vožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Je, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel... Zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
7: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
7: Tak mu tam tu tetičku napiš. No. A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
7: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
7: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
9: Ale tě blázen, co pak bychom tady sehnali teď někde malíře?
7: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
9: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
9: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabijem.
10: No, já bych mohl vzít myšky a holdinky na chatu a Petra a on veme raubíře a... Mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
9: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byti. Začí hříchy a trpím.
7: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
5: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
3: Neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky. A my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
5: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
5: Ale já nemám svátek.
12: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
5: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, netelkej dítě, to je umoj.
12: Co je, co se stalo?
5: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nás?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustíku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč!
5: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačku, pojďte, moje uboj.
13: Maminko!
12: Vždycky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. No, víte,
14: přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
5: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
5: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
3: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělá.
3: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky ujedem. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Ale no.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho do strážnice a zítra to vyšetříme. Ano.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím, já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fiodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel
5: a já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
8: Křičej na sebe? Co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet? Beručka moje.
7: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá? Musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martínkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli seš pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
8: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Tak on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Jo, chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na ukazu, jo, chci sumec.
8: Ale ty se nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi mužské jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat tím mužem?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
8: Co je?
7: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá na růst sopiš. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
9: Na shledanou.
8: Bohle.
7: Vidíš, co děláš?
8: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
8: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říkala, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobřížsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabán v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká žíža už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hád a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a říká, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona říká, žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsané, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsané. A dost si to hlídá,
12: já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo? To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pautři.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdo, z postravy domů.
4: Bartovské hrytě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Vasibauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě říct tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Vasebauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Vasebauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Vasebauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě
12: Měřábem.
6: Jo. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byla, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na Jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.